0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

0: potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
0: Fajn, vždycky ho.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Yeah. All the hits.

0: lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Zkoušíme to dřív. Fajn. Největší hudební hvězdy. This is Taylor Swift.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Hi, I'm Olivia D.
0: Sleduj Fajn. Fajn. Neřeš playlist, žij léto.
1: It's just so hot.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku Pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. All the hits right here.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.

0: Diáni. Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku Honza Figer. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Premiér Andrej Babiš připustil, že by se navržený schodek státního rozpočtu na příští rok mohl ještě částečně snížit. Reaguje tak na nespokojenost koaličních partnerů, kterým se plánovaný deficit 389 miliard korun zdá přehnaný. O možných škrtech budou jednat během týdne. Aktuální návrh rozpočtu odmítá podle průzkumu i 62% Čechů. Šéf FIFA Gianni Infantino hodlá i přes masivní kritiku příští rok znovu kandidovat. Čelí přitom tlaku evropský UEFA kvůli zpackanému plánu prodat část komerčních práv z mistrovství světa americkým investorům napojeným na rodinu Donalda Trumpa. UEFA na něj dokonce ve Švýcarsku připravuje podat trestní oznámení. A šlapání na jedovatý hady, čuchání k teenagerům nebo aerodynamiku správného smrkání ocenili satirický Nobelovo ceny. V Curychu si ocenění za nejbizarnější vědecký objevy roku převzali i ekonomové, kteří prokázali, že bohatí lidi kradou dětem bonbony častěji než chudí, nebo vědci, kteří vyvinuli pisoár, ze kterého nic než plouchá ven.
2: Tak teď aspoň víte, odkud tady většinou čerpáme zdroj.
0: Fajn

Dobré ráno, i když nikdo nevěříme, že je dnešní ráno dobrý. Pondělí, 6 hodin ráno, zima jak u Polorajcha v mrazáku. Normálně bundu jsem si musel dneska vzít, na ty 4 metry, než jsem sednul do auta. No ale abychom dneska ráno neumrzli, neusli za jízdy, nebo nedej bože, místo do práce nezavítali do předprodeje zimních bund,

The Chemical Brothers, jejich Go na Fajnu, 11 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno, je tady velká věc, je tady recap víkendové velké ceny ve Formule 1. Je to tak, o víkendu se jela další velká cena Formule 1, kdybyste se ptali, kde je Wendy, moje kolegyně, tak přesně tady. Chápete to? Wendy? Wendy na Formuli 1? Ta, co řekla, že nevidí důvod v tom sledovat na dráze pár milionářů, co se prohánějí hodinu v autech do kolečka? Ach jo. Ale kromě Wendy na Formulích se v Monze stalo hned několik dalších věcí. Jasně, vyhrál to Kimi Antonelli za Mercedes. Ten, co ještě před půl rokem neměl řidičák. Což je velká věc. Týpek vyhrál velkou cenu Itálie a sám je Ital. Představte si druhý den jít do školy. To by bylo psaníček na lavici. No, kromě toho tak Charles Leclerc, ten závod vůbec nedojel. Svou dravostí dokonce pokázal závod i svému teammateovi, Lewisi Hamiltonovi. A teď schytává těžkou kritiku, která hodně bolí, když vás začnou srovnávat třeba s takovým Mazepinem, Latifim nebo Františkem ředitelem. Ale ta největší paráda celý Monzy nebyli fanoušci, nebyly tematický vlaječky, nebyli ani jezdci, ne. Největší paráda celý Monzy byl safety car, který dělal Blesk McQueen. Je to tak, safety car vypadal jako Blesk McQueen. Wow. To bude taky určitě jediný důvod, proč tam Wendy jela. My pojďme jet dál v našem playlistu. Před náma v tuhle chvíli Robin Schulz, Seagla, Zui Weiss nebo Rue Gale, její Wishful Thinker. Tak hezký ráno.

0: Robin Schulz, taky Zigala, Zoe Wiesich, AM2PM. Tohle je Morning Bush na Fajnu, 18 minut po 6. hodině, no a za chvilku na Fajnu třeba tohle. Nebude chybět takovej Sombrero song Undressed? A nebo Olivia Rodrigo a její stupidní song. Neberte to špatně, to ne, že bych jako já říkal, že ten song je stupidní, ona ho tak fakt pojmenovala. Fakt se jmenuje Stupid Song. Tak Olivia Rodrigo její Stupid Song za malý okamžik na Fajnu. Schválně posuďte sami, jestli je tak stupidní, jak sama Olivia Rodrigo tvrdí. Za malý okamžik. No a za malý okamžik tři random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: domac stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
9: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Faktury.
13: Trápí vás factoring?
12: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
13: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
12: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
13: Acema pokryje jakékoliv financování.
12: No, tak to beru.
13: Acema. Jde to i bez banky.

Rolling Step rundt Jolní Morning Bush na fajnou Dave Thames, jejich Rain Dance. Dámy a pánové, tady jsou dnešní tři random fakta. Donald Trump prohlásil, že měsíc patří Americe. Tak ne, že se na něj budete někdo koukat bez odpovídajícího víza. Čekal bych cokoliv, ale Hvězdný války 7. září v roce 2026 nebylo na ničí bingo kartičce. Mít na svém těle hodně chlupů je prý spojeno s vyšší inteligencí. Vaše partnerka si myslí něco jiného a to, že by bylo inteligentní to holit. A fast foodový řetězce schválně pouštějí do pozadí takzvaný upbeats, abychom jedli rychleji a odešli rychleji a tudíž mohli přijít další zákazníci. To je zajímavý fígl, kterému se naše přítelkyně leda tak vysmějou a v klidu si svých 6 nugetek budou jíst další 3 hodiny. A to nemluvím o tom, že už jste jí 2 nugetky ujedli.

0: Saint John Roses v tuhle chvíli na fajnu 6:45 za 2 minuty. Dámy a pánové, pokračujeme dál. V tuhle chvíli bys tady uskutečnil náš klasický ranní songfight, ale dnes tu nemám Wendy a ani mi Wendy neposlala její horký tip na song, který by měl soutěžit proti tomu mýmu. Formule jsou asi nejspíš důležitější, tak to bude muset vyřešit nějakým jiným způsobem. Dámy a pánové, 724634634, pojďte mi v tuhle chvíli napsat, jaký song vás pro dnešní ráno vystihuje. Co by to bylo za song? Já bych pravdu řekl, tak mě napadá teď jedinej, to Lady Gaga, její The Dead Dance, to mě naprosto vystihuje v tuhle chvíli. Stačilo by jenom to první, ty první dvě slova, to třetí by se mohlo klidně ukrojit a už by tam nemusel vůbec být. A co vystihuje vás? 724634634, pojďte rád vědět, pak si tady něco z toho, z těch vašich zpráv pustíme. Dnešní ráno, pokračujeme dál, za malý okamžik Mal Smith. Morning Boost.
1: Fajn. Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
15: Music. Fine.

Tohle je Shawn Mendes, jeho song Why. 4 minuty před 7 hodinou na Fajnu. A já jsem před malou chvilkou říkal, ať dáte vědět, jaký song by vás pro tuhle tu chvíli nejlépe vystihoval. No a tenhle song vystihuje Klárku, která píše: Ahoj, můj song, co mě v tuhle chvíli vystihuje nejvíce, Zara Larsson, Never Ending Midnight Sun. Měla jsem dnes ráno za to, že bude ještě teplo. Teď mrznu na zastávce a čekám na bus. To mě mrzí, Kláry. Tak všem řidičům autobusu, prosím, zapněte tady pro Klárku a všichni ostatní trošku tý klimy. Dneska je to ráno fakt chladivý. Pak tu máme další zprávu od Petra, který píše: Ahoj, za mě je to stejně jako za tebe Lady Gaga a její mrtvý tanec, bez toho tanec. Kdo vymyslel vstávání před 7, by zasloužil šlápnout na Lego. Ano, souhlasíme. Pak píše ještě Natálka. Ta píše: Ahoj, mě nejvíc vystihuje song Superstar od Kylina. O víkendu mě můj kluk vzal do Alp a byla to sranda. To je celý, co se píše. Pokud vím dobře, v té písničce se zpívá i něco jiného, ale to naštěstí Natálka nerozvádí. Je. Tak ještě ráno, tady je Klin, jeho Superstar.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
2: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti.
8: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na Děti ráje.

zatím nepotvrdil. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl vyzval věřící k účasti na kající pouti kvůli vážným kauzám v České katolické církvi. Ve svém prvním pastýřském listu přiznal hlubokou bolest, frustraci a stud z podezření na mravní i majetkový delikty.

0: Londýně. Dojíždění lodí na pevninu či do okolí nepřipadalo v úvahu a tak pro ní úřady zajistili vlastního učitele pro všechny předměty přímo doma.
1: Fine. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.

Pondělí. Zase to pondělí. Zase to zas pondělí. Poje pondělí. Dámy a pánové, krásně dobré ráno, takhle při pondělí. 7 hodin, 4 minuty k tomu. Pokračuje Morning Bush na fajnu. Další hodinu zasvětíme bizarním informacím, tak se na to rozhodně připravte, rozhodně se obrňte. Pamatujete na to, když lidi spekulovali nad tím, jestli by 100 mužů přepralo gorilu? Tak teď tu máme něco podobného. Za chvilku prozradím víc, do té doby Regard, jeho Ride It, nebo Harry Styles, jeho American Girls. Tak hezký ráno, takhle při pondělí.

0: Monster Ray, You Where Is My Husband. Tohle je Morning Bush na Fajnu, 13 minut po 7 hodině.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne.
0: Fajn. Hurá, 21. století a my se nejspíš dočkáme MMA zápasu člověka versus šimpanz. Takovou věc by nevymyslela ani jako píra. I když možná fight člověka versus šimpanz bude nakonec zhumánější než polovina zápasu v jistých dvou českých organizacích. Je to tak. Vypadá to celkem nadějně, že by se tenhle zápas fakt mohl uskutečnit po jistých výrocích jistého Koula Wavy Johnsona, který tvrdí, že by šimpanze přepral. To je jeho tvrzení na internetu. Že prej stačí, když mu někdo dá 500 tisíc dolarů a že klidně šimpance zmlátí. Takhle. Za 500 tisíc dolarů bych šel klidně do klece s Helvem, tím myslím Emolu. To není výzva, jo, to není výzva. Chápete, že týpek chce dostat zaplaceno za to, že zmlátí zvíře, který ani neví, že se má jít jako mlátit? Jaj. Tak uvidíme, jak tohle to dopadne, no. Stránky na tuto událost vytvořené jsou. Dokonce je spuštěný i odpočet. A my jen doufáme, že tenhle vstup neslyšeli jisté dvě české organizace. Morning.

0: Zara Larsson, Lush Life je určitě to, co je takhle v pondělí potřeba. Takhle v pondělí ráno, 18 minut po 7 hodině na fajnu. Co je určitě v pondělí potřeba, tak je prodloužit si víkend, aspoň tímhle způsobem. Když už není ten víkend, tak aspoň tady bude víkend. Jeho song In Your Eyes. Kromě toho taky třeba DJ Snake a Justin Bieber. Jejich Let Me Love You. Takhle bude znít playlist fajnů za malý okamžik. Ať už jedete momentálně kamkoliv. Morning Boost.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

DJ Snake, tak Justin Bieber, Let Me Love You na fajnu, půl osmi aktuální čas a je tady velká věc pro všechny milovníky Star Wars. George Lucas otevírá po 17 letech své vlastní muzeum. A ano, vystavuje tam věci ze Star Wars. To by byl celkem fail, kdyby George Lucas otevřel po 17 letech muzeum, na který si lidi tak dlouho těší kvůli Star Wars, a nakonec tam George vystavoval třeba použitý kalhotky svojí ženy. Ale to by nikdo normální neudělal. Zase pokud jste zvládli vymyslet Star Wars, normální nejste. Ale nebojte, fakt tam jsou věci ze Star Wars a muzeum najdete v LA. Dveře se veřejnosti otevřou už 22. září. A pokud vás zajímá, jak to v muzeu bude vypadat, představte si pokojíček toho jednoho nerdského kamaráda a jen ten pokojíček zvětšte tak 100krát. Tak jestli do LA, do muzea Star Wars, George Lucas se pojedete, záleží jenom na vás. A některým z nás bude muset stačit pokojíček našeho nerdského kamaráda. A kdybyste neměli nerdského kamaráda, tak se stavte u mě. Mám doma normálně imperiální křížník. Z Lega. Kokos.

0: Eva Maxi, Spotify, tohle je Morning Bush na Fajnu, za 2 minuty 7:45. My pokračujeme dál, za malý okamžik na Fajnu. Nebude chybět Cameron Whitcomb, jeho song Medusa. A nebo Viktor Kal a Grey 256 se budou ptát, jak vypadá den.
1: Jak vypadá den, který nezačne bouřit, když oči...
0: Jak bude vypadat váš den, záleží jenom na vás, jestli teď zůstanete s náma, nebo to přeladíte na jiný rádio, jinou stanici. Samozřejmě, když zůstanete, tak ten den bude mega dobrý. O tom žádná. Morning Boost.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300, 800 103 300.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Matěj ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

Camper City Self-Aware song, který nám dohrál na Fajn 4 minuty před 8 hodinou. No a my se v tuhle chvíli pojďme podívat na žebříčky. Na žebříčky těch nejlepších interpretů Spotify za tenhle ten rok. Myšlenou interpreti, kteří hned několikrát dokázali ovládnout právě tyhle ty žebříčky. A pojďme začít rovnou na 5. místě. Pátý místo obsadila tato zpěvačka. Je to tak, na 5. místě Sabrina Carpenter, která teď by the way vyhrála dokonce Emmy za její televizní vystoupení v jisté Muppet Show. Pojďme dál. 4. místo obsadil tento zpěvák. Tenhle song jste by the way tady od nás slyšeli nemálokrát. Bruno Mars, jo, I Just Might. Čtvrté místo. Kromě toho, pojďme dál, třetí místo drží kdo jiný než Taylor Swift. Song, který umí naspamět i asi můj děda. Song, který hrál úplně všude. A Taylor po právu na třetím místě. Co mě ale překvapilo a kdo se umístil na dvojce, tak je tento interpret. Drake, pojďme na první místo.

Zlobivý králíček na prvním místě. By the way, ten taky teď vyhrál Emmy za jeho live vystoupení na americké halftime Super Bowl show. Velká věc. Tak gratulujeme. No a asi si ho tady pojďme pustit.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
2: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikl.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Minimálně dalších 5 let se bude střídat letní a zimní čas. Přesný termín schválí vláda v pondělí. I když se definitivní zrušení střídání času v Unii řeší už dlouho, reálně k dohodě pořád nedošlo. Proti se ale staví ministr zdraví a prevence Šťastný, podle kterého střídání času škodí zdraví, a prosazuje proto jednání o jeho zrušení.

pokud možno. Krásné, dobré pondělní ráno. 8:00 ranní je zde. Kdo zde ale není, tak to je má kolegyně Wendy, která uvízla někde na formulích. No, doufejme, že zítra přijde. Než se tak stane, tak my pojďme přežít dnešní ráno. Bude nám si pomáhat třeba takový Sombra Homebreaker nebo taky Milky Milk Rapid, Just The Way You Are. Tak hezký ráno, hodně sil, jdem na to.

Taylor Swift, její Elizabeth Taylor na fajnu. 8:45 aktuální čas. Dámy a pánové, Doom ze Stranger Things může být váš. Je to tak, takovej ten modrej, děsivej Doom, kde měl Vecna svoji základnu, je na prodej? Nevím, já takový hardcore fanoušek asi nejsem, ale pokud vy ano, tak skoro za 2 miliony dolarů může být tenhle ten slavný Doom váš. Nejsem žádný realiták, abych vám popsal, kolik má dům koupelen a jestli původní majitel nedělal nějaký divný rituály na půdě. Konec konců stačí mrknout na Stranger Things a i přesto, že je to jenom seriál, tak bydlet v tomhle domě. Asi bychom se jako nikdo nezbavili takového toho pocitu, jestli nás někdo někde nesleduje. Tak ještě jednou, dům ze Stranger Things může být váš. A já si říkám, proč zrovna furt musí jako prodávat domy jako z hororu a jako v úzovkách děsivých seriálů, proč nedají do prodeje třeba klobouk, ve kterém bydlel Boba Bobek, tyhle. To by byla teprve poptávka. To bych bral.

0: nesmí chybět. Co taky nesmí chybět, aby nám někdo řekl, že všechno dnes bude v pohodě. Od toho tu máme tenhle ten song. Aztek DJ Coco. Pořád nemůžu z toho názvu. Jak se takhle někdo dokáže pojmenovat? Skvělý. Song Everything's Alright. Tak ať je všechno v pohodě. Za malou okamžik všechno v pohodě tady u nás na Fajnu. Morning Boost.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Back to the hits.

0: Tame Impala, Jenny, jejich Drákula. Krásné dobré pondělní ráno. 8:30 aktuální čas. Dámy a pánové. V Ekvádoru policajti zabavili 1000 balíčků s kokainem, na kterých byl obličej fotbalisty Erlinga Haalanda. Tak zajímalo by mě, komu ten kokain chtěli narkobaroni prodat. Jako je fakt, že obličeje fotbalových hvězd dokážou jako pozdvihnout prodeje do absolutních vesmírných výšin. Jako sám jsem uvažoval, když jsem byl nedovolený ve Španělsku nad penzijním spořením, který jako doporučoval Lamine Yamal. No tak nedej bože, že by se tenhle balíček připletl třeba do sportovních potřeb a někdo si ho spletl třeba s proteinem. Zajímalo by nás, co by na to řekl takový Erling. Podle mě takovou spolupráci jako určitě nepodepsal. Za to takový Maradona. Fua. Tak, jak by řekl Keanu Reeves? To je hodně random, jo? Život je fajn, když máš dobrý sandwich. Morning Boost.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Ian Dior, jeho Let You Na Fajnu. Za 3:45. Ty kokos, už se to blíží. Tak jo, my pokračujeme dál. To on jste Morning Bush Na Fajnu za chvilku. Třeba Kygo, nebo taky Kill It, Griffin, jejich Save My Love. Pak bychom mohli možná tohle rádio už přejmenovat na rádio Killin, protože za chvilku Killin. Fajn Killin rádio, tak na tomhle rádiu za chvilku jeho Shanté. Ale intrik, doufám, že tě nikdy nepustí. Hlídám si zadat dvakrát od doby, co jsem poznal Krysu jako ty. Tak ještě ráno, tyhle songy za malou kamšik. Morning Boost.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Tohle jste byl Kylieneho Shanté na Fajnu 9 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, to znamená pouze jedno jediné. To, že dnešní Morning Boost dosáhl svého konce a opět jsme stihli spousta věcí. Například, že jsme si řekli, že v Ekvádoru policajti zabavili 1000 balíčků s kokainem, na kterých byl obličej fotbalista Erlinga Haalanda. Dále, že Doom ze Stranger Things je na prodej. Dále, že Bad Bunny vládne Spotify. Taky, že George Lucas otevírá po 17 letech své muzeum Star Wars. Nebo, že se dočkáme možná zápasu člověka versus šimpanz. Samý důležitý věci, jak tak koukám. To je ode mě všecko. Mějte se krásně a zase zítra. Od 6 do 9. A zítra možná už i dokonce z Vendy. Takže gis.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
10: Zábava, hudba a spousta překvapení.
9: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
10: Fajn.
11: Na internetu je hodně věcí.
9: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
11: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Sleduj Fajn.
12: Rosnička Kristýne zpátky, pojďme se podívat na počasí. Řeknu vám to takhle, venku je zima, pokud jste vyrazili někam už teď ráno, tak buďte připravený na to, že si vemte sebou bundu. Pocitově je asi nějakých 13 stupňů, pocitově ale v mých pocitech ještě míň. Nicméně přes den ty teploty vyšplhají docela vysoko, 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20, na horách kolem 16, ale počítejte s tím, že tu bundu odpoledne odhodíte, ale ráno a večer ji budete potřebovat.
9: Fajn. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Hot News. Šus, je 9 hodin ráno a tady jsou čerstvý Hot News s Matějem.

0: kurzy. Přijímačky by si podle Babiše měly organizovat sami jednotlivý školy. Stát by tak prý ušetřil stovky milionů. A do filmového světa Marvelu by se mohl vrátit Iron Man. Studio podle zákulisních informací pro chystaný filmy Avengers Doomsday nebo Secret Wars láká do role herce Toma Cruise. Šlo by ale o alternativní verzi Tonyho Starka z jiný dimenze, takže osud původního hrdiny zůstane netknutej. Původní představitel Robert Downey Jr. se totiž do MCU vrací jako padouch Doktor Doom.
1: Fine. Mrkneme samozřejmě i na silnice, co byste čekali v pondělí. D1, tam můžete očekávat zdržení, je tam porouchaný vozidlo u Brna. Potom máme taky v D48, 25. kilometr na trase Český Těšín Rybí porouchaný vozidlo, kde máte očekávat zdržení až do 1 hodiny, takže bacha. No a potom v Praze, taky klasika, nehoda, 2 hovorovaný vozidla, naštěstí bez zranění, ale částečně blokujou provoz, konkrétně v ulici Vinohradská. No a pak ještě máme na D1 nehodu na trase Praha-Polsko, 110. kilometr, tam je nějaká havárie osobáku. Jezděte opatrně, pondělí bejvá náročný.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Music Boost.

0: Dobré ráno! Mě byste tady nečekali, co? Dnešní Music Boost totiž přebírám já, Kristý, protože Aja je po svatbě, teda ne svojí, ale Adélky kamarádky, takže je dneska, je to v Míreži. Vy víte, že já jsem docela ministrině party, takže proč si neudělat party už pondělí dopoledne? Dopoledne, takže dneska to jdem rozjet, pojďme na to, 4 nabušený hoďky před náma. Začínáme se Sigalou, Easy Love, let's go!
1: Music Boost.

už ne. Tenhle song bych povinně pouštěla každý pondělní ráno. Eva Farná, Perpetuum Mobile. Pokud vám něco nevychází v pondělí a říkáte si, Ježíš Maria, já to nezvládám, buďte v klidu. Stále jste na tom líp než fanoušci Zbrojovky Brno. Ti si totiž udělali velký výlet speciálním vlakem do Prahy, kde v Edenu dostali od Slávie výprask 4-0. No a jak vypadala jejich mentální hygiena po cestě domů? Místo toho, aby si třeba dali pivo a uznali, že prostě měli děravou obranu, tak se rozhodli, že největším viníkem téhle prohry je co? Interiér Českých drah. Normálně zdemolovali 6 vagónů. Vymácený okna, vyrvaný dveře, podlaha jak po výbuchu kontejneru na bioodpad. A já si říkám, proč tenhle brutální fyzický potenciál necháváme přicházet vníveč? Vždyť my máme v zemi tolik míst, kde by se tahle neřízená demoliční četa mohla hodit. Představte si to, potřebujete zbourat starou továrnu, nebo třeba rozkopat asfalt na D1, nebo prokopat novej tunel metra. Nezavoláte drahou stavební firmu se zbíječkama, prostě vezmete tuhle partu fanoušků, pustíte jim na plátně záznam těch 4 gólů, no a řeknete, hele, tady ta stanice metra, ta by určitě fandila Slávy a oni to rozkopou. Takže najednou je hotovo, zbouráno, uklizeno od základu, stát by ušetřil miliardy a kluci, ty by si vybili vztek legálně a na čerstvém vzduchu. Co vy si o tom myslíte? Myslíte si, že takovýhle chování ještě patří k fanouškovství? Napište mi na 724-634-634, co na to říkáte, dejte mi vědět. A k tomu si pustíme Davida Guettu, Teddy Swims, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone.

0: Broken Heart. Tahle písnička od Damiana Davida má sice trošku smutný text, ale energie, že by probudila i toho nejvíc pícího člověka. Takže doufám, že takhle to teď, takhle při pondělku zafungovalo i na vás. No a pojďme se podívat na vaše zprávy, protože jsem se ptala, co si myslíte o tom, jak fanoušci Brna trošku zdemolovali vlaky Českých drah po tom, co prohráli se Slávií. A mám tady zprávu třeba od Martina. Martin píše, jako celoživotní fotbalový fanoušek říkám, ani náhodou to k fotbalu nepatří. Na zápasy beru desetiletýho syna a kvůli takovým lidem se člověk bojí jít na stadion, natož sednout do vlaku. Všechno bych je to nechal do koruny zaplatit a jako trest bych jim dal brigádu umýt ty vagóny kartáčkem na zuby. Martin z Olomouce. No a pak tady máme Karla, to mě zaujalo, protože to máme z druhé strany i toho průvodčího. Karel píše, dělal jsem 5 let průvodčího a přesně kvůli těmhle speciálům jsem tu práci položil. Zdemolovaný záchody, servaný hasičáky a ještě vám vyhrožou. No tak normálně kvůli tomu někdo i musel opustit práci, to je šílený. Každopádně díky za zprávy, díky za názory a za chvilku pokračujeme tady v té pondělní dopolední party. Ray Dalton, jeho Blood Running. Tenhle track už za chvilku tady na fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Faktury, faktury, faktury.
14: Trápí vás factoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: Acema pokryje jakékoliv financování.
13: No tak to beru.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
16: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
15: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

jsem, že i v pondělí ráno bude party a teď jsem jí doručila. Teda spíš BB Rixa a Faithless, jejich track New Religion. No ale pokud se vám takhle po víkendu vstávalo hůř než obvykle, tak mám pro vás dobrou zprávu. A nebo spíš špatnou, záleží jak to vezmete, ale vědci konečně pojmenovali stav, kterým většina z nás trpí už od puberty. Říká se tomu sociální jetlag. A pointa? Biologické hodiny nás, mladých lidí, jsou nastaveny tak, že usínáme pozdě a ráno je náš mozek do 9 v komatu. Jenže náš geniální školský systém si prostě řekl, perfektní, dáme jim matiku na 7 ráno, ať z toho života něco mají. Takže pak od pondělka do pátku spíme 4 hodiny denně, do školy se doplazíme nebo do práce, jak přijetý žáby, zíráme do tabule nebo do počítače, zatímco nám mozek vůbec nemyslí, no a v sobotu to logicky zalomíme až do oběda, aby to tělo vůbec přežilo. V Americe už léta křičej, ať necháme mladý lidi spát aspoň do 8:30, že se nám zlepší nálada, známky i chuť do života. Ne, ale my prostě radši budeme předstírat, že vstávání v 6 ráno buduje charakter, i když jediný, co vstávání v 6 ráno reálně buduje, jsou kruhy pod očima. Pojďte mi napsat, jak moc se liší čas, kdy vstáváte o víkendu a kdy v týdnu. V kolik jste stávali teď, v sobotu, v neděli a v kolik dneska? Jak moc velký rozdíl to je? Pojďte mi to napsat 724-634-634. Klidně dodejte i, jak se vám dneska vstávalo. Já vám řeknu, jak mě a za chvilku. Teď už ale Malcolm Todd, jeho Earrings.

0: Brothers dorazili na Fajn, teda aspoň do éteru, aby vám dodali energii v songu Go, takhle v pondělí ráno 9.42. A my probíráme zrovna vaše režimy, jak moc se liší vstávání ve všední den, a, nebo teda v den, kdy pracujete, oproti dnu, kdy máte volno. A koukám, že tady máme samý ranní ptáčata, protože mi píšete třeba tady čauky, vstávat v 6 ráno je můj sen, vstávám ve 3.50, abych se stihla dopravit do práce a od 5 makám. Beze mě by pacienty neměli totiž snídaní na stole včas. Když mám volno, jsem schopná spát do 10 maximálně, protože mám budík na 4 nožičkách, co potřebuje venčit. Takže pa, to psala Johanka. No a podobně to mají i další tady posluchači. Třeba tady zpráva Maty. Fajn den všem, ráno vstávám v týdnu kolem 5, jsem OSVČ a mám moc práce. Ráno papírování a pak stavby a o víkendu vstávám v 8. To mě vzbudí dětičky. Tak někoho budí mazlíčci, někoho dětičky, ale fakt se tady shodujete na tom, že vstáváte brzo. Další zpráva taky. Každý den vstávám v 6 a dneska jsem se vzbudil už ve 4 a je to krásný. Mám hned delší den a to chodím spát kolem půlnoci až v 1 ráno. Já v 6 ráno přišla v neděli domů a vy jste všichni už na nohou. No ale je pravda, že ti, co vyspávají, nás asi ještě ani neposlouchají. Každopádně díky, že jste to se mnou sdíleli, zpráv je ještě víc, ale nestihnem všechny. Za chvilku totiž už další track Coldplay A Sky Full of Stars. Další věc pro zlepšení pondělního rána, tak pojďme na to.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
1: Fajn.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.

Všechno, co potřebujeme k dobrému pondělí, jsou dobrý tracky. A tohle byl jeden z nich, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, tady na Fajnu. A představte si, že chodíte do školy a den co den máte 100% jistotu, že zrovna vy půjdete k tabuli. Brr, já z toho normálně tady dostala zimomriavky, protože na italském ostrově Stromboli otevřeli školu, která má teď přesně jednu žákyni. 6letá Aisha je totiž jediný dítě v celé vesnici, takže bude mít soukromou výuku na faře, kde bude mít jednoho kantora úplně na všechny předměty. A mě jí normálně začalo být líto. Já jsem si totiž vzpomněla na takový ten rituál, kdy jsme všichni čekali, až učitel projde tu třídnici. Zírali jsme každý někam do penálu a modlili jsme se, ať nevybere zrovna naše jméno. Jenomže Aisha, ta má chudák 100% jistotu, když je tam jediná. Každý jediný den. Učitel zvedne oči od stolu. Tak kdo pak nám asi spočítá ten příklad? Jasně, že Aisha vždycky to spadne na ní. A hlavně jediný, kvůli čemu spousta z nás chodí nebo chodila ráda do školy, jsou podle mě kamarádi a ten přestávkový bordel, kdy si vyměňujete svačiny, drbete ostatní spolužáky na chodbě, posíláte si tajný psaníčka, jenže s kým se Aisha bude o přestávce smát? S panem učitelem? Od koho opíše úkol? Zase od něj? Chudák holka, zkoušená 5x denně od pondělka do pátku. My máme 100% všichni lepší pondělí. Díky bohu za to. Teď už Eminem, Rihanna, Love the way you lie.

0: si společně s touhle písničkou neudělali trošku karaoke v kanclu nebo v práci nebo v autě, tak to nechápu. Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Song, se kterým prostě musíte zpívat a zpívat budem i dál. Já jsem vám říkala, pondělí dopolední party, teď je tady s Kristý s Morning Boostem, takže jedem dál. Za chviličku pokračujeme, mezi tím se jenom změním na chviličku zase na Rosničku, chápete, řeknu vám počasí. Matěj vám řekne zprávy, no a pak jedem dál. Tak rozhodně zůstaňte tady, na fajnu.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Čas na počasí. Čekáme dneska skoro jasno až polojasno, postupně od západu, sem tam nějaký mráčky, možná až zataženo a ojediněle nám může sprchnout, ale teploty odpoledne docela vysoko, 23 až 27 stupňů, takže se nemusíte bát, dneska budem ještě chvilku předstírat, že je léto.
6: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Matěj, vstávej, kolik je hodin?
8: Je, jsou 2:10 a tady jsou Hot News s Matějem. Vyšel najevo další případ, kdy se AI agenti vykašlali na příkazy lidí. Chatboti od OpenAI si bez svolení našli vlastní způsob komunikace a opuštěnou německou Wikipedii používali jako společnou nástěnku. Když jim člověk zprávy mazal, přesouvali je jinam. Nejmrazivější na tom ale je, že jim tenhle postup nikdo nenaprogramoval a vymysleli si ho úplně sami. Donald Trump má za sebou další divoký večer plnej postování na svojí síť Truth Social. Tentokrát ho napadlo přejmenovat americký stát novým

0: 3, 2, 1, fajn, Music Boost pokračuje. Tentokrát s Kristý, před náma už další společná hoďka a já slibuju, že vám rozhodně zlepším den. Jo, povím vám jeden takový lifehack, který vám 100% zlepší dopoledne, ale předtím samozřejmě dobrý songy. Hozier, Nobody Soldier, tento teďkon odpálí. Let's go.
1: Music Boost.

Mám pro vás úkol. Podívejte se teďka na chvilku z okna. Už máte lepší den. A ne, nedělám si srandu. Vědci totiž přišli na to, že když se na chvíli zastavíte a necháte se unést něčím hezkým, třeba západem slunce, mrakama, bouřkou na obzoru nebo zeleným parkem, v těle vám v tu vteřinu reálně klesne.

klesá stres i záněty. Takže to není prokrastinace a flákání, je to oficiálně schválená buněčná terapie zadarmo. A ruku na srdce, nemusí to být zrovna monumentální výhled, jo? Někomu stačí pohled třeba na orosený pivo, někdo se rozteče u spícího psa na gauči, jo, to si všichni říkáme, ťuťuňuňu. A holky třeba, nebudem si lhát, pro spoustu z nás funguje jako instantní medicína i pohled na dobrý becáky. Pointa je prostě na chvíli vyprout ten kolotoč v hlavě a nechat oči odpočívat na něčem, co vám udělá dobře. Co udělá dobře vám? Pojďte mi napsat. Pohled na co vám vždycky dokáže spolehlivě zvednout náladu a vymazat stres. Napište mi na 724 634 634, ať už je to pípnutí notifikace, že vám dorazila výplata, prázdná dálnice bez kolon nebo třeba vaše oblíbená čokoláda ve slevě. Napište mi, co takhle milujete, co vám zlepší den, když se na to podíváte. Teď už ale Bella Kay, I love it, I love it, I love it. To taky milujem a taky nám to zlepší den.

0: jasný, že potřebujete trošku motivační songy, party věci, které vám dodají dobrou energii do pondělka, a tohle byla jedna z nich. Nathan Davy, MNEK, jejich Ten Get Back Up. No a tady na Fajnu zrovna probíráme věci, při nichž vám pohled na ně zlepší náladu, zlepší den. No a třeba Káťa píše, ahoj, za mě je to, když děti ráno fungují a stíháme v klidu dojet do školy. A samozřejmě pohled na naše dvě fenky, jak se spolu krásně skamarádili, jak si hrajou, protože 2 týdny zpátky jsme si pořídili štěňátko. Rozkošný. Hele, já bych možná zavedla pravidelný posílání fotek pejsků a štěňátek a kočiček každý pondělí ráno, protože René taky posílá fotku pejska a je to naprosto rozkošný. Mě jste ráno rozhodně zlepšili. No a pak tady máme zprávu ještě od Ladunky. Za mě jednoznačně je to pohled třeba na východ slunce, ten je krásný. A nebo když jsem v lese a zhluboka se nadechnu, miluju vůni lesa, i to je malý krásný zázrak. Měj fajn den. Vy všichni mějte fajn den. Běžte se podívat na mraky, na cokoliv, co vám zlepší den, i kdyby to mělo být kafe z kávovaru v práci. Prostě běžte si ten den zlepšit, no a já vám ho za chvilku zlepším dalším songem. Respektive Alex Warren, jeho Fever Dream, za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: My name is Somber. What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
18: Right, babe.
20: Fine.

dopoledne si zlepšujete na Fajnu Music Boost a tohle byla Tate McRae, Just Keep Watching. A teď se přiznejte, kdo z vás má právě teď na účtu posledních pár stovek a modlí se ke všem svatým, aby výplata přišla třeba už dneska odpoledne? Teď si to zhlaste, mám pro vás jednu drsnou pravdu. Venku jsou totiž nový data o tom, jak my Češi reálně nakládáme s penězma. A je to trošku bizár, protože přes 70% lidí sice s klidem tvrdí, že se máme super a finance zvládáme na jedničku jak vlci z Wall Street, jenomže realita, když dojde na lámání chleba, jenom pětina z nás dokáže bez stresu zaplatit všechny složenky a ještě něco ušetřit. Třetina národa prej neodloží ani korunu a finanční polštář většiny lidí je v takovém stavu, že kdyby nám dneska klekla třeba pračka, tak prádlo perem asi v potoce. Ten náš optimismus prostě končí, jakmile dojedem k benzínce. A to mě přivádí k otázce na vás. Uděláme si tady takový průzkum. Kolik dokážete měsíčně ušetřit? Teď to možná zní jako, že jsem zlatokopka a vytipuju si tady v éteru nějakou svoji příští oběť, ale slibuju, že ne, jenom to chci vědět, jo. Pojďme si udělat ten průzkum, kolik dokážete našetřit, jestli je to dobrý, anebo byste na tu pračku taky neměli. 724-634-634, ale teď už si pojďme zlepšit náladu. Fast Boy, Beautiful Life. Je to krásný, že jo?

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, song, který zní jak koncentrovaný sluníčko uvnitř písničky. A doufám, že přesně takovou energii dodalo teď v pondělí ráno i vám, nebo už dopoledne teda. A zrovna probíráme, kolik jste schopný našetřit za měsíc, protože podle nějaký nejnovější studie na tom my Češi v šetření nejsme moc dobře. A máme tady ale příklady obou stran. Máme tady zprávu třeba, jako tříčlená rodina dáme bokem měsíčně cca 25 tisíc, takže to tak hrozný snad ještě není. Mně to teda nepřijde vůbec hrozný. Další zpráva, průměrně zvládnu ušetřit 8 až 12 tisíc měsíčně, chce to mít jenom finanční gramotnost. No ale naopak tady pak máme zprávu od Laďungy, která píše, že výplata jí přijde tenhle týden v pátek a že teď na účtu má 600 korun. Jako samoživitelka se musím sakra otáčet a proto, abych ušetřila na letní dovču, musím každý druhý víkend na brigádu za bar a za rok ušetřím něco kolem 10 tisíc. No, tak někdo to má 25 za měsíc, někdo 10 za rok. Bohužel ty rozdíly tam jsou, každopádně děkuji, že jste to se mnou sdíleli, přeju vám, ať se vám všem daří, ať se vám podaří našetřit lépe než průměrnému Čechovi podle té statistiky, ale teď už zase pojďme k něčemu pozitivnějšímu, i když Olivia Rodrigo, její Drop Dead, to není zrovna optimistický song, ale pustíme si ho za chvilku, ať můžem propustit ty emoce ven. Music Boost.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
11: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
16: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.

Girls Next Generation, tahle mladá talentovaná zpěvačka a její song Pretty on Paper vám právě zlepšil pondělní dopolko. A zvažovali jste někdy nějakou tělesnou úpravu? Protože jestli jo, tak mám pro vás hodně, hodně odstrašující případ. Pořád se říká něco jako, že i s malým šroubovákem se dá smontovat celá skříň, jenomže britskému influencerovi a boháčovi s přezdívkou Tiny na velikosti záleželo víc než na vlastním životě a měl pocit, že k luxusním autům a jachtám prostě nutně potřebuje ještě větší kalibr dole, na těch místech, které víte, které myslím. No a měl prostě pocit, že bez toho nemá smysl existovat. A tak si na dovče v Tajsku, to zní jako hodně rozumný rozhodnutí, nechal do intimních partí napálit 40 milionů kyseliny hyaluronový. Tím byste podle mě nafoukli ty třeba celý dívčí kapele, možná i manažerovi, zbylo by i na bebičku. Každopádně tělo to nezvládlo, přišla embolie a ten pán bohužel zemřel. Ale představa, že položíte život za 2 centimetry navíc, aby vás pak zavřeli do bedny dražší než byt v Praze? Protože mu udělali rakev za 18 milionů? To je regulární darwinovská cena roku. A nakonec stejně zjistíte, že na sociálních sítích sice můžete sbírat 1000 lajků, ale pod zemí, tam vaše míry fakt nikdo kontrolovat nebude.

0: víc potřebujeme k dobrýmu startu týdne než dobrý songy. One Republic, Need Your Love, to byl jeden z nich a zároveň poslední song týhle hoďky, protože se blížíme do další. Mezitím, jak už to znáte, počasí, zprávy, doprava, celý tohle kolečko si dáme a potom zpět k hudbě. Čeká nás třeba Zara Larsony, Lush Life, takže už trénujte taneček, trénujte hlasivky, budeme zpívat, tančit, party jede dál.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn, sleduj tohle všechno na našich socials. Fajn.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
12: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
0: Pojďme zase přepnout na Rosničku. Co říká Rosnička? Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů dneska na severu kolem 20, takže pokud by na vás náhodou 27 bylo moc, můžete zdrhnout do hor. Vítr je slabý do 4 metrů za sekundu, což je vlastně v pohodě. Ani vám to nerozfouká účes, možná vás to trošičku ochladí, ale je to pohodička. No a sem tam by mohlo někde sprchnout, ale maximálně 1 mm, takže žádný slejváky, žádný trakaře.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
12: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
1: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
0: Na hodinkách máme 3 minutky po 11, takže už tady je Matěj, aby vám řekl, co se kde děje.
13: Zrušení Cermatu by nemělo žádný smysl, uvedl v reakci na nápad premiéra Babiše ministr školství Robert Plaga. Podle něj by konec státních přijímaček a maturit

0: zhoršuje spánek, úzkosti i náladu. Lepší vyhlídky dneska má alespoň mladá generace. Lidi do 30 let dneska totiž pijou mnohem méně než dřív.
1: Fajn. Mrknem i na silnice. V Jablonci nad Nisou, v ulici Na Vršku, je mimo provoz světelná signalizace. Takže bacha, protože schodci tam mají pořád červenou. Takže panikaři běhají do silnice, bacha na to, aby vám tam taky někdo neběhnul. Nehodu máme pak v Olomouci, v ulici Sladkovskýho, tam jsou dvě havarované auta a překážejí na vozovce. Je to teda autobus s autem, na místě už by snad měla být policie, ale prostě buďte opatrný. No a potom tady máme srážku v Brandýse nad Labem. Je tam osobní automobil s bagrem v ulici Boleslavská. Na místě už zase záchranné složky, ale bacha na to, předpokládám, že to bude blokovat silnici.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
3: Music Boost.
4: Music Boost.
1: Odpoledne. Boostujeme tady náladu pondělního dopoledne společně s Music Boostem a výjimečně se mnou, s Kristý. Jo, dneska tady Aja není, bude ale až odpoledne, takže to pojďme zatím rozjet za ní, pojďme jí ukázat, že to umíme i takhle. Budem zpívat, budem hrát, budem tančit, pojďme na první song. Kaney Brown, Marshmallow, Miles on it, právě teď.
3: Music Boost. New truck, big

Ozone je prostě královna každýho léta a tímhle songem to dokazuje už x let v kuse. Lush Life právě teď na Fajnu. Ale mě zajímá, jaký song jste letos točili od června do srpna v kuse celý ty 3 měsíce? Venku jsou totiž oficiální čísla a podle Spotify se královnou letošního léta stala Ariana Grande. Její hit Hate That I Made You Love Me ovládl celý svět, na špici seděl skoro měsíc v kuse a Ariana díky němu přelezla hranici 100 milionů posluchačů. A je to tenhle track. Jste to slyšeli, někomu se to možná už oposlouchalo, ale ať už čísla říkají, co chtějí. Pro každého z nás je song léta jiný. Můžete mít třeba nějaký song, který jste hráli v kempu u vody, z hospody na pláži, něco, co řvalo, nějaká stará odrhovačka z 90. Ale taková ta písnička, u který prostě víte, že díky ní budete vzpomínat na letošní léto. Možná je to song, co letos v létě trendoval na TikToku, na Reelskách, tomu bych se ani nedivila, ale právě proto chci vědět, co to bylo pro vás. Jaká písnička byla hitem vašeho letošního léta? Nehledě na Spotify, nehledě na nějaký statistiky, co to bude pro vás song, na který budete po letošním létě vzpomínat. Napište mi na 724-634-634, ať už to byl nějaký mezinárodní hit, totální bizár z vesnický tancovačky, nebo nějaký letní ploužák s vaší letní láskou. Napište mi a třeba si ten song potom taky pustíme. Teď už ale Audrey Hepburn a její See You Me. New music from Audrey Hepburn.

No ty boj, Sam Smith, jejich legendární La La La, to je jedna z písniček, která vám prostě zůstane v hlavě. A na podobné písničky se teď zaměřujem, protože jsem se vás ptala, jaký track vám zůstal letos v létě v hlavě. Něco, s čím si prostě spojíte léto 2026. Eva píše, ahoj, moje dcery 2,5 a 1,5 roku milujou a zpívají End of Beginning od Joa. Už asi 6 měsíců v autě chtějí tenhle track třeba 10krát za sebou, takže to je ona. A nejen léta, ale i celýho roku. Chápu, to je písnička, co se podle mě hodí možná spíš na podzim, ale nesoudíme. Někdo má rád i v létě takový trošku klidnější songy. Naopak, tady máme ale případ i letního songu, který pořádně kope. Eva Farná, neříkej, co má se stát, tady píše někdo, můj letní hit, neříkej, co má se stát od Evičky, a to skrz letní tábor. Takže to někomu hrálo asi na táboře, takže bychom si to tady taky pustili, možná bychom mohli, co vy na to. Tak za chvilku, na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už ví.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Yeah. All the hits.

Většina z nás je teď sice možná tělesně, fyzicky někde v práci, v kanclu, ve škole, ale minimálně, mentálně jsme se teď díky Topikovi, Fireboy, DML a taky Niko Santosovi přesunuli někam na plážičku. V jejich songu Buddy to totiž nejde jinak. A mám tady pro vás jednu z největších lží, kterou si namlouváme skoro každý den. Už jenom jeden díl a jdu spát. Haha, jasně. Všichni to známe. Řeknete si, že dáte 20 minutek na uklidnění a střih. Jsou 4 ráno, venku řvou ptáci, vy máte oči jak angorský králík a zoufale koukáte na další epizodu. Ale bacha, máme oficiální alibi, je to dobrý. Vědci zas potvrdili nějakou věc, díky který si můžeme říkat, že na tom nejsme špatně, že to není naše slabá vůle, ale že scénáristi nám schválně na konce dílu dávají ty nezodpovězené otázky, které naše lidský mozky prostě nedokážou vystát. Nemáme rádi otevřený příběhy. Takže my nečumíme do té tmy z rozmaru, my doslova bojujeme za klid našeho nervového systému. A ruku na srdce, každý máme ten jeden seriál, který z nás dokáže udělat noční zvíře, kvůli kterému nejdem spát a pořád si namlouváme, že to bude jenom jeden díl a pak je z toho 8. Napište mi, jaký seriál je to pro vás. Ne, že bych teda potřebovala nějaký další seriály, který mě budou rušit od spánkového režimu, ale tak proč si tady nenazdílet tipy? Blíží se podzim, zima, seriálový období, tak mi napište, jaký seriál vás nenechá spát na 724634634 a pak si tady sepíšeme takhle seznam, na co koukat na podzim. Ideální. Teď už ale Khalid Lauf, jejich Tied Up.

0: Temper City, Self-Aware, při pondělním odpolku tady na Fajnu. Rozhodně vám tenhle song ten den trošku zlepšil, ale teď už pojďme na vaše seriálové tipy, seriály, které vás nenechají spát. Mám tady zprávu od Jirky, Jirka píše, pro mě je to teď rozhodně Outer Banks, jak vyšla nová série, tak jsem jí dal během jedné noci a nebylo to vůbec příjemný. Trošku mě ale na začátku vyděsilo, když při dropu seriálu na Netflixu vyskočila chyba a ukázalo mi to, že jeden díl má 806 hodin. A opravdu takhle pomalu ubíhal ten ukazatel času dole. Naštěstí se nakonec ukázalo, že má normální stopáž a já nebudu muset zhruba 10 let sledovat jeden seriál. I když 10 let v kuse sledovat jeden seriál by vlastně mohlo být docela zajímavý. Zajímavý by to rozhodně být mohlo, ale nechala bych si to na důchod, protože nechat si jako utéct 10 let života jenom seriálem mi přijde trošku moc. No a naopak tady máme druhou zprávu. Tady někdo píše, já to mám jinak, i když si řeknu, že jdu spát, tak jdu spát. I kdyby to bylo napínavý, protože zítra je taky den, takže ten seriál prostě si rozkouskuju. No, tak někdo zastává rozkouskovat si to, ať vám to dobrý neskončí hned, a někdo si to klidně dá za jeden večer. Takzvaně na jednu noc. Music Boost. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
10: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Music. Fine. We were good.

dne, by se dalo říct, a dohrává nám Sombro jeho 12 to 12. My máme za sebou dopoledne v práci, možná už vás stihl naštvat šéf, nebo třeba nějaký váš kolega. Mám pro vás jeden osvědčený trik, jak to vyřešit. Při téhle znělce si možná vzpomenete na kouzelnou školku a na Michala a jeho legendární izolepu. Ano, stačí vzít izolepu a obalit vašeho kolegu. Protože něco podobného teď předvedli cestující na lince z Dallasu v letadle. Tam totiž začal jeden týpek v letadle hystericky vyšilovat, urážet lidi a napadat všechny kolem sebe. No a místo toho, aby řešili nějakou ochranku, policejní manévry nebo něco takového, tak prostě vytáhli obyčejnou lepící pásku a týpka bez milosti přimotali k sedačce, jak třeba balík na poště. Borec se do nouzového přistání nehnul ani o milimetr a já vám říkám, Michal z kouzelný školky, ten by brečel dojetím. Léta nás učil, že ze žlutý lepenky se dají postavit hrady, stromy, zvířátka, všechno to prostě slepíte. A teď se ukazuje, že to vlastně možná byl tajný výcvik, který nám toho měl fakt dát do života hodně. Obyčejná izolepa prostě vyřeší cokoliv. Spraví prasklý nárazník, děrovou hadici a v případě nouze spolehlivě zavře pusu komukoliv, kdo to neumí držet. Takže dneska si do kabelky navíc přihoďte jednu roli té izolepy. Nikdy nevíte, kdy narazíte na blbce.

0: Music Boost funguje trošku jako taková malá party. Calvin Harris, Tiny Tempa a jejich Drinking from the Bottle. Já teda doufám, že tuto aktivitu jste provozovali o víkendu, dneska už ne, dneska se z toho naopak musíme dostat a k tomu potřebujeme dobrý písničky, který nám dodají energii, motivaci, ale koukejte, normálně jsme přežili dopoledne, teď už jenom naše poslední společná odpolední hodinka a pak už vaše Aja, na kterou jste zvyklí, dneska jsme si to trošku přehodili, ale pojďme na to, teď už zprávy s Adamem, pak doprava a pak zpátky k hudbě. Takže zůstaňte tady, na fajnou party jede dál.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Dětem místo dárku, dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Je 12 hodin, tady Adam a pojďme se podívat na zprávy. Křetínský, Kellnerová a Strna jsou podle webu E15 nejbohatší mezi Čechama a Slovákama. Daniel Křetínský žebříček vede s majetkem odhadovaným na 480 miliard korun. Druhá je Renáta Kellnerová s rodinou a třetí zbrojař Michal Strnad. Premiér Andrej Babiš je se 111 miliardama na 7. místě. Na Ostravsku se během jediného týdne narodili 3 děti mimo porodnici. Ve dvou případech dokonce ještě před příjezdem záchranářů, takže roli porodníků museli převzít tátové. Jedna holčička se narodila dokonce v autě na dálnici. Tátům po telefonu radili operátorky záchranky a i díky tomu jsou všichni v pořádku. Kimi Antonelli předved v Monze neskutečnou stíhací jízdu. Italský jezdec F1 startoval až z 19. místa, i tak ale dokázal domácí velkou cenu vyhrát. Naopak Charles Leclerc závod po nehodě nedokončil. Po nárazu měl dokonce chvíli problémy se zrakem, nicméně později už byl podle svých slov v pořádku.
3: Fajn. Mrkneme i na silnice. Pokud zrovna jedete z letiště, tak bacha, protože na trase Ruzyně-Modletice 15. kilometr je dočasně uzavřená komunikace. Jsou tam dvě havarované auta, nákladák a dodávka se zraněním na místě záchranné složky, ale opatrně, ideálně se tomu vyhněte. No a není to samozřejmě bohužel jediná nehoda v Praze. Další je v ulici Milevská, tam taky dva auťáky to do sebe napálili a je to, aha, tak ne auťák, motorka a osobák, což zní možná ještě hůř. Tak opatrně nejezděte tam nebo opatrně prostě kolem. A potom bacha u Nymburka, běhají tam někde zvířátka u obce Kola

0: Music Boost pokračuje. Poslední hoďka se mnou s Kristý v tomhle netradičním čase. Takže to znamená, co? Party jede do finiše. Vrcholíme, rozjedeme to. No a taky dneska, 7. září, je velice speciální den pro všechny milovníky reality shows. Proč? Povíme si už za chvilku, takže se mnou zůstaňte. A teď pojďme na první track. Dua Lipa, její These Walls.
1: Music Boost.

odpoledne na Fajnu a dohrála nám Tiffany Iris Vertigo. No a dneska, 7. září, si můžou bouchnout šampaňský všichni plastický chirurgové. Startuje totiž Love Island. Ano, tahle reality show pro někoho totální guilty pleasure, kterou miluje, pro někoho cirkus, který hejtí, ale stejně na něj potají potom kouká. Nicméně Love Island je provázaný s tím, že každoročně stoupají počty plastických operací a jsou na to studie, že sledování Love Islandu vyvolává v lidech chuť něco na sebe změnit, protože koukáme na tu přehlídku napumpovaných bicáků, nových napumpovaných rtů, sixpacků, prostě vycvičených postav, umělých prsou. No a potom máme už chuť googlit, co bychom na sebe mohli změnit. Fakt stačí na to koukat 20 minut v teplákách na gauči a najednou si říkáte, že mít mimiku v obličeji a nemít botox je možná společenský přečin. Holky hromadně googlej výplně rtů, botox, kluci zkoumají nastřelení vlasů, permanentní opálení a přitom možná stačí vypnout tu televizi na chvilku, podívat se do zrcadla a uvědomit si, že je možná dobrý, že dokážeme pohnout obočím, když nás třeba někdo naštve. Takže tohle je takový reminder, ne abyste si dneska po tom prvním díle Love Islandu šli googlit nějaký plastický operace, jo, na ten Love Island se kouknem, prodrbem to, ale tohle nebudem podporovat. Nebo samozřejmě, jak chcete, proti gustu žádnej dišputát, ale myslete na to, mějte to na paměti, je to jenom televize. Ale pojďte mi napsat na 724-634-634, jestli má na někoho z vás Love Island takovej efekt, že si pak říkáte, tyjo, musím zhubnout, musím si vybělit zuby, musím si udělat tohle, anebo naopak se kouknete a říkáte si, ještě, že takhle nevypadám. Napište mi, co budete dneska dělat, jestli kouknete na Love Island. Prostě názory. Chci to slyšet. No a k tomu Leony, Don't Worry. Nestresovat se, to je základ pondělka.

0: Imagine Dragons, jejich Believer, to je song, který vám dodá energii, jak kdybyste byli nějaký bojovníci, co se musí rvát s drakem, což někdy pondělí je takovej drak a my jsme ti principové bajajové, který se s ním musí rvát, takže doufám, že vy jste teď ready to pondělí dotáhnout. No ale dneska večer, jak jsem říkala, je Love Island, což je pro některý z nás motivace to dneska přežít. No a já jsem se vás ptala na vaše názory na Love Island, jestli to ve vás třeba neprobouzí chuť se celý změnit, jak tam koukáme na ty dokonalý těla. Pavel píše, o tom jsem nepřemýšlel, ale říkám si, jestli jsou tam vůbec nějaký přirozený holky bez plastik. Bylo by dobrý vytvořit soutěž No Plastic Love Island, akorát si nejsem jistý, čemu by se to zvrhlo. Já si myslím, že u nás to není vlastně až tak hrozný s těma plastikama, třeba jak v zahraničí, ale přesto tam samozřejmě nějaký jsou. No a René píše, ahoj Kristý, po posledním sledování Love Islandu jsem se rozhodnul rovnou pro tranzici. To je docela extrémní, René píše, tak mi říkej Renáto, dobře, tak se omlouvám, od teď Renáta. No ale potom tady ještě mě pobavila nejvíc asi zpráva od Káji, která píše, že se jí nejvíc líbí ten kontrast. Ležím rozvalená na gauči, na břiše mám drobky od chipsů a zatímco sleduju na Love Islandu lidi, kteří mají 10% tělesného tuku a hodnotím je. To je pravda, no, to umíme. Ležet u televize a hodnotit lidi, to by nám všem samozřejmě šlo. Tak už dneska večer, vidíme se u televize. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBrons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn.
1: Vždycky,
4: ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
13: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
17: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
18: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
17: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
18: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
17: Přece Hermann.
18: Hermann. Jistota na celý život.
19: This is Bruno Mars.
20: I'm Olivia.
21: It's Sabrina Carpenter.
22: Music.
23: Fine.

Harry Styles v tomhle svém songu zpívá, že DJové už netancujou, ale já doufám, že vy jste při tomhle tracku teď rozhodně tancovali. Půl jedný odpoledne a přiznejte se mi, kdo máte v hlavě taky takovýho destruktivního ďábla, který vám říká, že když jste snědli jeden kousek čokolády, tak už tý můžete přece sníst celou. Nastavení mysli jsem totiž zjistila, nemusíte praktikovat jenom, když jde o čokoládu. Já jsem toho praktikovala o víkendu, když jsem šla na koncert a ujel mi autobus a další jel až za hodinu, tak jsem si řekla, hele, tak teď už proč platit taxíka, radši skočím na chvilku za holkama do baru a počkám na ten další autobus. Jenže tohle byl pro mě takový ten osudný první čtvereček čokolády. Protože když už jsem to pokazila, tak to přece zkazím pořádně. No a střih, hádejte, v kolik jsem dorazila domů. V 6 ráno. Jo, zatímco lidi už jeli do práce, já jsem se teprve vracela domů. Ušetřila jsem samozřejmě 0 korun, taxíka jsem si teda stejně nevzala, ale za ty drinky jsem asi něco zaplatila, takže se to vlastně moc nevynulovalo. Jako matematika nematematikovala, takže tohle vám moc nedoporučuju, stejně tak jako s tou čokoládou. Nevyplatí se to. To, že si dáte jeden čtvereček čokolády nebo jeden drink, neznamená, že to musíte úplně dokončit, tu zkázu. Takže ze mě si rozhodně příklad neberte, ale říkala jsem si, že tady to ranní vracení by mohlo být zajímavý téma a že byste mohli mít nějaký zajímavý příběhy, kdy jste se nejpozději vrátili domů vy. Jestli to bylo další den ráno, nebo jste přišli na oběd, nebo třeba až za 2 dny. Jestli jste se takhle po nějaký party ztratili třeba na 2-3 dny, odletěli někam. Napište mi, kdy jste se nejpozději vrátili z party. 724-634-634. Ideálně chci celou story, co vás na té party tak zdrželo. No a teď se přesuneme na party s Kelinem a Sofianem. Jejich pistácie právě teď na Fajnu.

0: Jestli se teď hejbete do rytmu, jak na nějakém festivalu, tak se vůbec nedivím. Jakmile hraje Subfocus, Elevate, jinak to nejde. No a tohle song se nám hodil, protože spolu probíráme, kdy nejpozději jste se vrátili z party. Nebo spíš kdy nejdřív, další den ráno. Tady Kuba píše, ahoj, 14 dní zpátky jsme měli trojitou oslavu narozenin. Vrátili jsme se druhý den v 5:30 ráno. Celou noc se pilo, kecali jsme u ohně a bylo to moc fajn. Trojitá oslava a 5:30, to je ještě docela dobrý čas. To bych čekala vrátit se až za 3 dny. Pak tady další Kuba jinej píše, já jsem měl kamaráda, který se jednou někde tak dlouho zdržel a řekl, že pojede domů vlakem. Vlakem nakonec sice jel, ale ráno se probral někde u chorvatských hranic. To musí být docela krutý probuzení, ale zase skvělý příběh. Pak tady teď přišla čerstvá zpráva. Já jsem dělala taxikářku a vždycky začínám ráno ve 3:40. Pokud zákazník říká dobrý večer, tak to znamená, že ještě doma nebyl a jede od večera. A jednou se mi stalo, že jsem pána vyzvedla v 7 ráno v sobotu a on měl sebou počítač a pracovní tašku. Ach jo, byl úplně překvapený, že je ráno. Řekla, že šel s kolegou na pivo a takhle to dopadlo. Jo, takhle to někdy dopadá a já jsem ráda, že vy mi tyhle příběhy píšete. Aspoň víme, že v tom nikdy nejsme sami. Vždycky ráno v tom metru to vypadá, že všichni jedou do práce, ale nebojte, je tam někdo, kdo taky jede z party. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
5: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Pondělní odpoledne na Fajnu nám dohrál Malcolm Todd, jeho Earrings. No a to je jeden z posledních songů, který si dneska společně v Music Boostu pustíme. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Je to tak, klasicky jsme se dobře bavili, ale výjimečně ne odpoledne, ale dopoledne. Strávili jsme tady spolu 4 nabitý hoďky. Jak jsem vám říkala, v pondělí si můžeme udělat party i dopoledne, protože kdo nám zakáže? Takže já doufám, že vy jste teď plný energie a připravený na zbytek dne. No a pokud ne, tak jsem si jistá, že teď už tu energii mít budete, protože přichází Aja, královna dnešního odpoledne, takže jí předávám tohle pomyslný žezlo. Užijte si s ní zbytek dne. Ode mě prostě, ať vám to pondělí klape, jak to jde, ať to uteče bez nějakých zbytečných zádrhelů. Mějte se moc hezky, no a od zítřka se zase slyšíme v našem klasickém čase od 1 do 5. Zbytek týdne bude ale party, jak jste zvyklí, takže se nemusíte vůbec od ničeho bát. Bude prostě party. Teď už ale poslední song ode mě, One Republic West Coast. Mějte se hezky, užívejte pondělí. Bye babes.

0: Hudba.
1: Hvězdy. Zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
13: Bude vejdán.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
14: Hezký odpoledne všem, než společně odstartujeme, mrkneme se na oblohu. Dneska oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť a teploty 20, maximálně 24 stupňů Celsia.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
15: Krásný odpoledne, je 13 hodin a 1 minuta, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. Stovky Britů se v Portsmouthu pokusili zabránit vylodění asi 140 migrantů. Protestující nejdřív blokovali jejich příjezd ke břehu a potom se snažili zabránit i odjezdu autobusů do azylových center. Policie protestujícím plán překazila a britská vláda jejich chování odsoudila jako hrubý a zastrašující. Český studenti mají šanci zažít stav bez tíže jako astronauti. Začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G, ze který se vybere 26 studentů ve věku od 13 do 18 let. Vybraný žáky čeká speciální výcvik a v dubnu příštího roku taky let upraveným Airbusem A310, ve kterým budou díky parabolickým manévrům na několik desítek sekund fakticky lítat ve stavu bez tíže. V Brně se na kandidátce levicové koalice objevil týpek, který vůbec nevěděl, že kandiduje. Václav Richter tvrdí, že o kandidatuře za Restart pro Brno neměl tušení a nic nepodepsal. O tom, že je na kandidátce, se dozvěděl až od známých. A protože se považuje za antikomunistu, označil tuhle situaci za životní ponížení. Koalice ho už stáhla.
1: Fajn.
14: A mrkneme se i na silnice, opatrně v Olomouci hlášená nehoda dvou havarovaných vozidel, a to v ulici Libušina. Do nehodu hlásíte taky v Českém Krumlově, tady ulice pod Svatým duchem, tady boural autobus s osobákem, nehoda naštěstí bez zranění, ale určitě se tam zdržíte. No a zdržení určitě taky Praha, dvě havarované vozidla v ulici Opletalova. Tak pomalu a bezpečně.
16: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
14: Startuje nám hezky pěkně při pondělku warm-up, to znamená 4 společné hodinky, abychom dneska zvládli pondělní odpoledne. Za Majkem dneska Andra, já vím, výjimečný stav, a nebojte se, od zítra všechno zase pohoda při normálu. Dneska zvládneme tuhle velkou změnu, zkusíme prostě zažít, jestli Andra zvládne prostě pořádný odpolední vibe. Já nevím, zkusíme to, jdem na to. Startuje nám Beyoncé Sweet Dreams. No jo, helejte se, to dáme. Tak hezký pondělí.

z nejvýraznějších songů jeho prostě celý kariéry. No a ten song dneska slaví narozeniny. 39 let. Tak happy birthday. No jasně, že všichni víme, o co go, ne? Totální pecka. A protože prostě slaví narozky, tak jsem se rozhodla, že ji prostě zařadíme do playlistu. Protože proč? Protože můžeme.

0: Dnešní warm-up v procesu dohrává Rudimental Qualities All I Know. No a asi byste se dneska na Fajnu chtěli dozvědět něco zajímavého, že jo? Na českých základních školách se chystá změna ve výuce, možná tohle by vás za chvilku mohlo zajímat a možná taky ne. Ale to je jedno, stejně si to poslechnete. Stejně jako tyhle písničky, v playlistu za chvilku Jonas Brothers, jejich Sucker. Moje oblíbená Felix Jen, G-Heart, Pride. Pro lepší den, pro lepší náladu, na Fajnu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
12: Jsem hrdina, jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
15: Levels. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
17: Back to the hits.

Drží, sakra. A teď už to fakt vypadá tak, že se vůbec nedorozumíme. Druhý cizí jazyk už nemá být povinným pro všechny. Školy ho sice budou teď muset nabízet, ale pouze jako dobrovolný předmět. Prosím vás, děti na základních školách si nově budou moct vybrat, jestli chtějí němčinu, francouzštinu, španělštinu a nebo třeba něco jiného. Třeba tělocvik, dramaťák a podobně. Změna by měla dát žákům větší možnost soustředit se na předměty, ve kterých prostě potřebují nějakou podporu. A v čem se chtějí oni jako vzdělávat a zlepšovat, tak to si prostě budou moct teď nově vybrat. Upřímně já jsem pro, líbí se mi ta svoboda a ta možnost najít si to svoje. Někdo prostě na ty jazyky je, někdo je prostě na něco jiného. A jestliže někdo prostě třeba umělecky založený, tak by prostě nemusel umět dva, tři jazyky. Proč? K čemu, jo? Prostě ať si ty lidi prostě vyberou, ať si ty děti vyberou, 724-634-634, samozřejmě to má i ty svoje mínusy a mě zajímá ten váš názor. Jste pro nebo ne?

0: někdo osobitý a hlavně hluboký texty. Je to rozhodně Luis Capaldi. Tohle konkrétně song Survive. Který nám taky na fajnu dohrál. Děti na základních školách se už povinně nemusí učit dva cizí jazyky. Můžou si vybrat sami něco jiného. To už víme. A mě zajímalo, co si o tom myslíme. Pavel píše, angličtina je dneska samozřejmost a druhý jazyk se může taky v životě hodit. Děti ještě nevědí, co budou v životě potřebovat, tak proč jim tu možnost brát? Tohle je taky jako jeden pádný argument, ano. Já jsem sice ano, pořád zastáncem toho, aby děti měly svobodu a mohly si vybrat, co chtějí, protože ne každý prostě na ty jazyky je. Ale taky píšete, pokud si dítě opravdu může vybrat, je to super, ale rodiče by měli hlídat, aby si nevybralo jen podle toho, co má v rozvrhu nejméně práce. A s tímhle se asi já hodně jako stotožňuju, že vlastně jako ta hranice, kde je ta hranice? Asi ta hranice je tam, aby si opravdu dítě jako vybralo vědomě, co mu jde, v čem se chce zlepšovat, no a nejenom to, kde nejsou domácí úkoly. A taky mě pobavila zpráva, která mě sice pobavila, ale asi na ní něco bude. Píšete, místo druhého jazyka bych dětem dal finanční gramotnost, první pomoc, vaření, práci s umělou inteligencí nebo třeba kurz na to, jak vyplnit daňové přiznání. A musím říct, že tohle se mi taky líbí. Jo, proč ne? Proč třeba nedat předmět, jak plnit daňový přiznání? Co to daňový přiznání je? No, nebo finanční gramotnost? Možná to by se nám hodilo víc než druhý jazyk.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školu.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej.
1: Vraňany nabízejí.
0: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Mami, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Nový tracky.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: 3 minuty po 14. hodině a jdeme se podívat, co se děje ve světě. Minimální mzda od ledna vyskočí skoro na 25 tisíc korun. Nejnižší možná částka, kterou může zaměstnanec za svoji práci dostat, vzroste o 2,5 tisíce na 24 900 hrubýho měsíčně. V roce 2028 by mohla minimální mzda podle aktuálních odhadů dosahovat dokonce skoro 27 tisíc. Česká fotbalová repre má nový dresy. Po 33 letech navíc nároďák mění dodavatele a Pumu střídá Adidas. Domácí dres zůstává tradičně červený, nově ho ale doplňují bílý pruhy. Venkovní varianta je bílá s tmavě modrýma a červenýma prvkama. Poprvé je hráči oblíknou už na konci září v Lize národů. Agresivního pasažéra v letadle museli přilepit k sedačce. Během letu z Dallasu do New Yorku začal jeden týpek napadat ostatní cestující. Několik z nich ho kvůli tomu i s pomocí posádky znehybnilo lepící páskou a letadlo kvůli incidentu nouzově přistálo. Po přistání si ho převzala FBI.
1: Fajn.
3: Ano, je to tak, warm-up nám pokračuje. V následující hodině budeme hledat ten nejvíc top song léta roku 2026. Jestli máte už nějaký tipy, tak je pojďte sem házet. 724634634. No a pokračujeme za chvilku Rue Gale i Wishful Finger, anebo právě teď Ava Max, Spotify.

Wishful Thinker, její nejnovější song, dohrává na Fajnu. My společně dneska hledáme ten nejvíc top letní song letošního léta a tohle jsou zatím vaše tipy. Hledáme přesně ten song, který bude v podvědomí nás všech za dalších třeba 10 let. A když někdo řekne, jaký bylo léto roku 2026, tak se vám vybaví prostě něco. Nějaký song. A hodně z vás tvrdí, že je to Die Die, Burna Boy a Shakira. Myslím si, že tohle má od vás dost hlasů. Zara Larsson, Midnight Sun. Taky přišlo pár tipů na Harryho, stál se jeho American Girls. A já si myslím, že není náhoda, že zrovna před námi v playlistu je dokonce tenhle song zařazený, takže si ho teď právě dáme celý. Ale vy pokračujte ve svých tipech. 724634634. Pořád je to nerozhodně, lítají sem všemožný nápady, ale prostě pořád to není ono, pořád to není ono.

0: Babies. Time. To je song, který nám dohrává na Fajnu, ve kterém pořád hledáme ten nejvíc top letní song letošního léta. Asi když spočítám ty hlasy, je to docela těsný, ale Harry Styles to není, Shakira to není, vyhrává Zara Larsson. Tohle bude pravděpodobně za 10-20 let ten song, když se řekne, co jste dělali, mami, v roce 2026. No, víš, to bylo léto a naskočí vám tahle písnička. Pořád si ale říkám, že to není takový ten jako typický song, jakože jsou to hezký písničky, které samozřejmě letos jako vyšly, ale žádná z nich není tak intenzivní natolik, aby se nám zarila jako pod kůži tak moc, jako třeba tohle z roku 2012. Protože když se řekne léto 2012, tak všichni víme. Prostě všichni víme a všichni jedeme. To znamená, že je to možná pro příští léto taková výzva pro další vlastně interprety, že hledáme song, letní song léta, vždycky je důležitý. Letos je to takový OK, Zara Larsson, Midnight Sun, ale tyjo, 2012, všichni víme, ne? Jo, to bylo léto. Co je hot v hitparádách?
1: Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku, máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový. Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Tohle jsou Fast Boy, taky Clock Clock, jejich Born Again. Dáváte si dnešní odpoledne na fajnu, no a na internetu dneska není problém najít informaci, to víme, že jo? Problém je najít informaci, která je pravdivá. Internetem se totiž minulý týden začala šířit zpráva, že nový šéf Apple, John Tronos, chce po letech vrátit do všech krabiček iPhoneu taky nabíječky a takový ty klasický drátový sluchátka AirPodů. Znělo to jako příjemná změna. Vlastně mě až teda hodně mile překvapilo, jak na to společnost jako pozitivně reaguje. Vlastně jsem netušila, že všichni chceme, aby se vrátili drátový sluchátka. Asi jo, asi chceme. Žádný ale takový rozhodnutí, prosím vás, Apple oficiálně neoznámil. Informace jsou podle ověření teď vlastně jako falešný. Pochází to z nějakého fake příspěvku na sockách a lidi se to nějak začalo prostě šířit, přeposílat, až tomu všichni začali věřit, jo. To znamená jednoduché pravidlo pro sociální sítě. Když je zpráva moc dobrá, pravděpodobně je to fake. A když je zpráva špatná, dejte tomu 5-10 minut a fake je to pravděpodobně taky. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine.

0: skvělej Nico Santos právě dohrál na fajnu, ale kdo teprve začne hrát? Bude za chvilku Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Vaše song o slávě, lásce a strachu, že vztah nevydrží obrovský tlak veřejnosti. A vlastně to nemusí být úplně myšleno jako tlak veřejnosti. Může to být prostě obrovský tlak čehokoliv, kohokoliv. To znamená, jestli třeba sami si procházíte nějakým vztahem, který je pod nějakým drobnohledem. A nemusí to být paparazzi, může to být třeba jenom tchýně. Blbej kamarád, sociální sítě, práce, šéf, cokoliv, tak budete tomu na songu prostě rozumět. A jestli si tím neprocházíte, tak si prostě tu písničku jen tak dáme do ouška, jo? Tak hezky odpoledne.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

Dohrávají All Time Low, taky Blackbeard, jejich Monsters. Tohle jsou 4 minutky do 3 odpoledne na Fajnu. Dneska jsme našli největší marketingový tah století. A to na Izolepu. Prosím vás, na palubě nějakého letadla byl agresivnější cestující, teď ten článek všude na vás možná na stockách vyskakuje, a tak ho posádka přilepila Izolepou k sedačce, aby dal prostě pokoj. Nic lepšího je prostě nenapadlo. A já si myslím, že je to prostě cool. Lepící páska, to uspravíte prostě všechno. A myslím si, že nějaký firmy na Izolepu, teď vám dávám takový menší tip, není zač, by tohle mohli využít. Mohli by nově prostě tenhle příběh vzít a používat prostě na svoje Izolepy. Prostě naše Izolepa. Na všechno. I na agresivní cestující. Mně to přijde cool. We got that hit.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
6: Kdo na to jde? Od lesa?

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dneska celý odpoledne oblačeno až zataženo, ojediněle slabý déšť a teploty 20, maximálně 24 stupňů Celsia.
0: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Je 15 hodin a 3 minuty, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. Domácí úkoly dělá samo jen 46% dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Dalších 45% nejčastěji řeší úkoly s rodičema. Pro čtvrtinu rodičů je právě pomoc s učením a úkolama jedna z největších výzev během školního roku. A skoro třetina těch, kteří s úkolama dětem pomáhají, si myslí, že jich děti dostávají až moc. Češi příští rok odstartují hokejový mistrovství světa proti Norsku. První zápas je čeká 14. května v Düsseldorfu. Ve skupině pak narazí taky na Kazachstán, USA, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a Kanadu. Šampionát v Německu začne už 13. května a finále se odehraje 30. května. Opilej týpek se na Brněnsku pokusil ujet policajtům na koni. Když uviděl blížící se hlídku, vyskočil do sedla a začal ujíždět. Policisti ho ale po několika desítkách metrů dostihli. Při kontrole nadejchal skoro 1,8 promile. Navíc podle svědků předtím v opilosti nebezpečně rajtoval po celý obci a z koně dokonce spadnul.
0: Fajn.
2: Mrkneme se v rychlosti i na silnice, opatrně na D8, 7. kilometr, trasa Praha a Německo, tady je pro vás poruchaný autobus, takže počítejte se zdržením, je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bouralo se v ulici pod Lipami v Olomouci dvě havarovaná vozidla, tak pozor, stejně tak jako Třeboň a Jindřichův Hradec, trasa mezi 24. kilometrem, tady je pro vás celá komunikace dočasně uzavřena, dvě havarovaný vozidla, tak bezpečně a pomalu.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
2: Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo, že bude fakt spravedlivý a mají pro nás novou novelu, která by nás mohla zajímat a která dává smysl. Pokračuje warm-up, třetí společná hodinka, Andrá za mikrofonem, no a songy před náma. Sombr, jeho Homeworker, anebo právě teď Dua Lipa, její Training Seasons. Tak hezký odpo.

Dnešní odpoledne, dnešní warm-up na fajnou dohrává Justin Bieber, také Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Prosím vás, než někomu pošlete svoji nahou chloubu, bez vyžádání, možná si budete muset položit otázku. Chci někomu udělat radost, nebo si zbalit na rok do vězení? Pokud vám totiž někdo nevyžádaně pošle svoji intimní fotografii, mohl by mu nově hrozit až rok ve vězení. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu zákona a mně prostě přijde fér, mně přijde spravedlivá. Akorát teď přichází otázka, která určitě napadne spoustu lidí, že jestli když na nevyžádanou intimní fotku může být až rok vězení, jestli ten trest se bude jako počítat podle té velikosti. Rozumíte mi, jakože protože jestli ano a soud bude zohledňovat i velikost, tak si myslím, že to docela už není moc fér, protože většina mužů dostane maximálně podmínku.

0: Dnešní warm-up, dnešní fajn, tohle Alex Warren, jeho Burning Down, to je song, který nám v playlistu teď dohrál. No a v playlistu musí pochopitelně něco začít hrát. Mamma Mia, můj oblíbený Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Opět připomínám, kdo neslyšel, 20. březen 2027, Praha. Lístky jsou pořád k dispozici, pořád očekuju. A vy byste měli taky. Protože tohle není jenom jako pěvecký talent. Tohle talent je jako lidský, protože to, jak on promlouvá mezi těma songama, jaká je to show vždycky, myslím si, že by vás mohlo mrzet tam nebejt. Tak s kým se uvidím?
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
9: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
14: Herman. Jistota na celý život.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
20: Fine.
21: Disco. X on the

Paradise, tohle je Dermot Kennedy, taky Meduza. 5 minutek po půl čtvrtý odpoledne. Možná, pokud jste, no ne možná, pokud jste o víkendu trávili nějaký ten čas na Instagramu, na TikToku, tak vám nemohlo ujít. Nemohla vám ujít Miley Cyrus, která teda takhle nově vystupuje už jenom jako Miley, která v pátek vydala totální pecku, teda vlastně jenom takový malý útržek, tak to zní. Udělalo to přes víkend velký halo na sociálních sítích. Ukázala takovou první ochutávku z připraveného alba, na který se můžeme těšit už ve druhé polovině září. A to konkrétně 18. září. Prosím vás, mrkněte se na tenhle kousek videoklipu a songu, protože je to fakt dobrý. A těším se, až to budeme mít úplně celý. Tohle už Tiffany Arish, její Vertigo. Tak hezký pondělí.

0: Na Fajnu dohrává Loi Red Eyes. Takhle nějak zní dnešní warm-up. A doufám, že vaše dnešní pondělní odpoledne zní taky dobře. Že vám práce prostě utíká od ruky, že ideálně už ta práce je skoro hotová, nebo už máte po, jedete někam na nějaký kroužek, jedete třeba na tenis, na šachy, na plavání, nebo na procházku se psem, s manželkou, s kámoškou, s milenkou, to je úplně jedno. Doufám, že ta práce prostě dneska utekla a utíká rychle. No a my utíkáme za playlistem. Za chvilku Tame Impala, taky Janey, jejich Dracula. Tak hezký pondělí.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Vraňany nabízejí.
14: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
13: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
0: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Co to zas popájskuje za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
0: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. Jsme online. Online.
8: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Krásné odpoledne, tady Adam a jdeme na zprávy. Vláda zatím nemá v plánu zastropovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Babiše jsou marže prodejců nízký a větší problém vidí v rostoucích maržích rafinérií a jejich nedostatečné kapacitě. Kabinet proto zatím nechá ceny bez regulace a bude sledovat, jak se situace na trhu dál vyvine. Lozen Keita má za sebou parádní UFC premiéru v Paříži. Bývalý šampion oktagonu poslal Muhammada Najmova k zemi už v prvním kole. Potom ale přišla ještě jeho skvělá oslava. Keita přeskočil klec, sednul si do první řady a začal sám sobě tleskat. Z oslavy se stal okamžitý virál. Rybí konzervy jsou novej hit Gen Z. Tuňák nebo sardinky se díky influencerům na TikToku dostávají do módy a trend už proniká i do luxusních restaurací. Konzervované ryby si oblíbili dokonce i hudebníci, kteří si je berou na turné nebo je mají ve studiích. A nově se proto mluví i o jejich prodeji přímo na koncertech.
10: Fajn. A mrkneme se v rychlosti i na silnici, opatrně v Praze, v ulici Mostecká, tady se bouralo, stejně tak jako v ulici v Zátiší, dvě havarovaná vozidla, tak opatrně, no a se zdržením na D2, 43. kilometr, trasa Lanžhot Brno, tady je odstavený nákladák, tak pokud možno, tak se mu vyhnout.
11: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
10: Warm-up dnešní odpoledne na Fajnu s Andreou samozřejmě pokračuje. Čeká nás poslední hodina, která otevírá vážné téma. Android a iPhone. Nebudeme řešit, co je lepší, co je horší. Budeme řešit, jestli je to sexy. Já jsem se totiž dneska, když jsem jela do práce v tramvaji, dozvěděla během jednoho rozhovoru jednu zajímavou skutečnost a chci se s váma o ní podělit. Tak leďte fajn.

Malcolm Todd, jeho Air Rings. Dnešní warm-up. Asi se shodneme na tom, že v MHDčku se člověk vždycky dozví všechno. Někdy možná i to, co vlastně nechcete, jo. Já jsem dneska byla svědkem konverzace dvou holek, který se vlastně bavili o chlapech. Jo, taková ta klasická prostě konverzace, když se holky baví, prostě odepsal ti, neodepsal ti, co napsal, co mám odepsat, jo, klasika. A pak najednou rozjeli takový téma, kdy opravdu už jako měli moji pozornost a řešili vlastně Android versus iPhone u mužů, prosím vás, jo. Jedna řekla dokonce větu, no když má kluk Android, tak prostě není sexy. Nemůže být přece sexy kluk, který má Android. Já se říkám jako what the fuck, buď jsem asi teda jakoby jiná generace, že na to vůbec nedávám jako nějaký fokus, jako jestli prostě ten kluk má takový nebo makový telefon, je mi to vlastně úplně jedno. Ale pak jsem se jako zeptala tady v práci kolegů, kolegyň a vlastně jsme do

došli k závěru toho, že to je docela jako klíčový. Takže pánové, jestli jste single, nevíte proč, možná není problém ve vás. Možná máte jenom špatný operační systém. Dneska prostě rozhoduje, jestli má iPhone nebo Android. Nevím, těžká doba. A proto mě zajímá, co rozhoduje u vás. 724-634-634. Představte si, že vaše ta polovička, kterou potkáte, je prostě 10 z 10. Je prostě top. Ale dělá nějakou věc, prostě dělá jednu věc, která rozhodne o tom, že to není 10 z 10, ale třeba jenom 2. Tak pro někoho je to teda Android. Pro někoho je to dokonce, když ten druhý nemá řidičský průkaz. U mě je to 100%, když by mi chlap řekl, že třeba žije ještě se svýma rodičima. Tak to prostě pro mě může být 10 z 10, ale prostě spadne na dvojku okamžitě. Co je to za vás? Tohle je fajn.

0: Tohle jsou Fastboy, Moby, Sophie & Jen, jejich Last Summer. Je 10 z 10, ale dělá něco, kvůli čemu spadne třeba na dvojku. Například mlaská u jídla, nebo sprostě nadává za volantem. Pro někoho to může být prostě i to, že třeba žije s rodiči, není samostatný a tak dále a tak dále. Jsou to prostě takové věci, které jsou buď někdy velký, někdy malý. Jo? Řešili jsme tady to, že někomu třeba vadí to, že druhej by měl prostě Android a ne iPhone. Společně se samozřejmě shodujeme na tom, že je to absolutní blbost hodnotit člověka podle toho, jaký vlastní telefon. No je to blbost. Ale vlastně pro někoho je to blbost, pro někoho je to jakoby není blbost, jo? To zase, co člověk, znáte to, z toho chutí a tak dále. Píšete třeba, že byste se nepřenesli přes to, kdyby neměl ten druhý rád psy a zvířata obecně. Taky Anička napsala, že kdyby, i kdyby byl 100x skvělej, ale psal by si s cizíma holkama, no tak jasně, tak tím pádem by nebyl úplně skvělý. Ale největší úplně jako zpráva, která mě jako, na mě úplně jako upozornila, zní přesně takhle. Ahoj, u mě, i když by chlap byl skvělý, ale vlastnil by BMW, tak nevím proč, ale vadilo by mi to. A vlastně tady pak jako ta zpráva ještě pokračuje, že prostě chlap, který má BMW, se často chová jako namachrovaně, jako šamponek a tak dále a tak dále. Jako vidíte to, jak někteří prostě opravdu mají tu mysl nastavenou, že nejenom, že vlastní ten Android, ale nějakou značku prostě auta. Představte si, že prostě jdete na rande s tím člověkem. To rande je úžasný, on je milej, skvělej, pozorný prostě. I zaplatí tu večeři, vybere prostě skvělý podnik. A pak řekne, chceš svést v mém novém bavoráku. A vy řeknete, ne, tak to ne, bavorák ne. Končím, už ti nezavolám. Vidíte to, prostě pro někoho jsou to malé niance, ale pro někoho závažná věc.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
13: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Jak vypadá den, jak vypadal dnešní váš den? Viktor Kal, Grey 256, na fajnu. Dneska je velký den pro všechny nezadaný. A hlavně pro všechny zadaný, kteří budou tvrdit, že Love Island nesledují. Dneska startuje šestá řada Love Islandu. 10 single lidí odjíždí opět na Kanáry hledat životní lásku. Letos mají prý diváci nějaký větší vliv na dění ve vile. Na to jsem mega zvědavá. Takže jestli jste někdy chtěli rozhodovat o cizím vztahu, aniž byste za to nesli jakoukoliv odpovědnost, dneska máte svoji životní šanci. Hlavně prosím vás, jestli někdo řekne, že se na Love Island nedívá, tak tomu nevěřte. To je většinou takový ten člověk, co má pravděpodobně už teď svýho favorita, ví, kdo s kým jak spal a přesně ví, či je jaký red flag a prostě i ví jako ty největší bizáry a drby kolem toho. Já se musím přiznat, že Love Island mám ráda. Já miluji všechny reality show a dokonce jsem se nedávno dočetla, že obecně lidi v České republice milují všechny reality show. A nevím, čím to je. Prostě asi, nevím, máme rádi ten bizár, koukat se na ty divné věci, divný lidi. Jo, proč ne? Takže dneska. Posloucháš

0: Ve warm-upu na fajnu nám dohrává Kamrat jeho Be Mine. Za malý moment bude hrát poslední společný song dnešního odpoledne. To znamená, že pravděpodobně odcházíme pomalu, ale jistě všichni z práce. Zvládli jsme to nejhorší v týdnu. Jmenuje se to pondělí. Je to za námi, lidi. Za chvilku Bella Kay, I love it. Pro všechny, zaslouženě, úplně pro všechny z vás, kteří jste to dneska prostě dali, přežili, zvládli.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

dnešní warm-up, dnešní odpoledne na Fajnu. Se chýlí ke konci. Dohrála Bella Kay, její I love it, I love it, I love it. Poslední společný song dnešního pondělního odpoledne. Já vám děkuji za to, že jste tady se mnou byli. Ano, dneska takový výjimečný stav. Nebyla jsem tady dopoledne, byla jsem odpoledne. A nebojte se, zítra zase všechno zase za normálu. Jo? Zítra 9.00 startuje Music Boost, pak Kristýnka a její warm-up. Teď už ale Jindra, Žampa, takže vy s ním pokračujte a užijte si zbytek pondělka.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
10: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
13: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Na internetu je hodně věcí.
15: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
14: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
15: Instagram, TikTok, YouTube.
14: Sleduj Fajn.
16: Jedna minuta do 17. hodiny, za Majkem je Rosnička Jindra, počáso je aktuálně na pohodindu, 23 stupňů oblačno, ale zítra to bude ultra hustý, 31 stupňů a sunshine, takže pokud toho zítra nemáte tolik, tak rozhodně doporučuji trávit zítra čas venku.
15: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
14: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
15: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
16: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Matěj.
17: Letošní léto ne.

61. Nejméně pršelo na jižní Moravě, kde spadlo jen 54% běžného množství srážek. Celkově je pak letošek zatím třetím nejsušším rokem za posledních 65 let.

0: co nejšílenější publikum pak rozhoduje, kdo má největší auru. Trend už dorazil i do Španělska. Třeba v Brazílii se ho ale starosta jednoho města pokusil zakázat.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fine. Fine Drive. Fine. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin, 1 minuta, k tomu startuje pondělní Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. Za chvíli přijdu s dobrou zprávou pro všechny, kteří jsou smutní z toho, že jsou single. A do té doby Dominik Fajk a Somber Back to Friends. Na fajnu.

posloucháte Fajn v 17 hodin 7 minut, tohle to byl Simber a lidi, pokud jste aktuálně single a nebaví vás poslouchat takovýto typický neboj kámo, někoho si určitě najdeš, tak možná to poslouchat vůbec nemusíte. Nová studie totiž říká, že být single může být vlastně docela OK. Když to člověk nebere jako jsem sám, můj život je totálně v háji, ale spíš jako hele, mám klid a můžu si dělat,

0: Já myslím, že One Direction nejsou nikdy špatná volba, kor takhle při pondělku na fajnu. Pojďme se vrátit k tématu, řešili jsme tady single lidi. A to jestli jste s tím v pohodě, že jste single, anebo byste si už přáli někoho najít. Tady Monča mi napsala, já jsem single a miluju to, nikdo mi neříká, v kolik mám být doma a můžu si chodit s kámoškama na pivko. Absolutně chápu, to mi přijde vlastně jako největší výhoda toho být single, když nemáte partnera, který respektuje to, že máte i ty kámoše. Tak mi napsala Eliška, po rozchodu jsem začala víc cestovat a dělat věci sama a zjistila jsem, že mi vlastně vůbec nic nechybí. Vlastně chápu, zní to super. Krišnov tam psal, já bych vztah chtěl, ale zároveň se mi nechce nikomu vysvětlovat, proč jsem celý týden neuklidil byt. Si vlastně říkám, proč já jsem ve vztahu. Fine Drive.
1: Fine. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás

do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej. Ochotnej. Let's go. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Taylor Swift, Opelaj, to je track, který nám dohrál v 17 hodin 29 minut, tohle to je fajn a my pojedeme dál, před náma je Purple Disco Machine, neskutečný borec, který ale byl původně kuchařem. Jeho pravý jméno je Tino Piontek a po škole tohle borce rodiče poslali na 3 roky pracovat do kuchyně, aby měl nějaký ten plán B, kdyby mu hudba nevyšla. Každopádně plán A mu vyšel a dneska patří mezi jedny z největších DJů na celém světě. Pojďme si dát jeho track Fireworks právě teď na Fajnu.
1: Fine Drive. Fine Drive.

0: Lady Gaga, její mrtvý tanec, posloucháte pondělní Fine Drive a mě zajímá, kolikrát jste si řekli, dám si jeden díl a pak jdu fakt spát. A pak jste ve tři ráno řešili, proč jste si vůbec ten blbý seriál pouštěli. Ono je totiž strašně těžký přestat ve chvíli, kdy vám ten seriál na konci dílu hodí nějakou tu bombu. Nějakou, že vás prostě strašně zajímá, co se potom stane, protože nevíte, co bude dál a mozek to chce zjistit, aby si řeknete, no tak jo, tak ještě jeden, opravdu poslední, ale pak je to ještě jeden a najednou už venku svítá. Takže možná nejste líní chodit spát, jenom prostě nutně potřebujete vědět, jak to dopadne. Hele, který seriál vás takhle naposledy držel vzhůru do úplně nesmyslný hodiny? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive.
2: Fine.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
8: Fajn.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
8: Music. Fajn.

Tenhle track mě neskutečně baví. Ryu Gale, členka naší Next Generation Party. Posloucháte Fajn v 17 hodin 51 minut a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady, který seriál vás naposledy držel vzhůru do úplně nesmyslný hodiny. Tady Lucka, tak ta mi napsala na Netflixu dokument o tom, jak byla ta ponorka k Titaniku. Musím říct, že na to jsem taky koukal a bylo to neskutečně napínavý a člověk úplně žasl nad tím člověkem, který to celý vymyslel a nechal to dojít tam, kam to nechal dojít. Pak mi napsal Adam a ten napsal Breaking Bad. Řekl jsem si dva díly a najednou bylo 5 ráno. Tenhle seriál jsem ještě neviděl a vlastně nevím, jestli teda na něj chci koukat, abych dokázal druhý den vstát. A do třetice napsala Kája a ta napsala Outer Banks. To jsem vůbec nedávala. Vždycky jsem chtěla skončit po díle a ten cliffhanger mě donutil pustit další. No jo, je to někdy těžký mít tu vůli nepustit to dál, ale oni to mají vlastně takhle vymyšlený.

0: Pharrell Williams nám zakončuje první hodinku Fine Drive. Před náma jsou ještě dvě ultra mega mňamozně nabitý hodinky, tak si to dejte se mnou.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Jdeme místo dárku, dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cilinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Počáso i v září pěkně počásuje. Aktuálně máme 23 stupňů, je skoro zataženo, ale zítra to bude ultra mňamózní, 31 stupňů, sunshining a pohodička.
2: Fajn. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Fine Drive, Jindra Žampa.
1: OK, 18 hodin, 1 minuta k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. I ta bude neskutečně mega ultra nabitá. Za chvíli se podíváme, jaký legendární track slaví dneska 39 let. Ale do té doby Zara Larsson a Lush Life právě teď na Fineu.

18 minut, takže takový fakt jako minifilm Michaela Jacksona, jako většina jeho klipů. Každopádně pojďme oslavit tenhle ten legendární track Bad, který slaví 39 let právě teď na Fajnu.

0: Ať už jedete autem nebo chillujete doma, Olivia Rodrigo vás probrala při pondělním večeru na Fajnu. Influenceři jsou dneska schopní udělat pro zhlédnutí fakt skoro cokoliv, ale někdy už je to malinko za čárou. Tohle je teda za mě úplný extrém. Britsko-nigerijský influencer a podnikatel Ighotini Ubiriho zemřel ve 43 letech po zákroku na zvětšení penisu v Bangkoku. Podle zpráv se při zákroku výplňový materiál dostal do krevního oběhu a způsobil mu smrtelnou plicní embolii. A co je na tom ještě bizarnější? Podle té zprávy měl být pohřbený v luxusní zlatý rakvi za miliony. Samozřejmě je mi líto, co se stalo, ale říkám si, kam je až člověk schopný zajít kvůli vzhledu, pozornosti anebo tomu, aby byl na internetu ještě víc zajímavý. Možná někdy lepší být zakomplexovaný než mrtvej. Každopádně je nějaký influencer, který vás aktuálně co nejvíc rozčiluje tím, jak vystupuje, jak se chová. Nebojte se a napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail Park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trail Parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trail Parku Klínovec.
9: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

Giant Rocks Wanted Back. Posloucháte Fajn v pondělí 7. září a my právě teď otevíráme hejtovací okénko. Já jsem se vás ptal na to, jakýho influencera v poslední době nemůžete vystát, který vám prostě leze krkem. Káťa napsala, ahoj Jindro, samozřejmě je to tady. Co se týká jeho vystupování a vydělávání na dětech? No, co na to říct? Já nemůžu ani souhlasit. Každopádně, druhou zprávu tady máme od Větky a ta napsala, hezký podvečer, za mě a manžela, je to Adéla Pulcová alias Shopaholic Adel. Je to hrůza. Taky na to nejde nic jiného říct. A do třetice tady máme Verču a ta napsala, sice to není jeden influencer, ale skupinka influencerů, kteří natáčejí tenhle obsah. Bike Talk influenceři. Je to víc cringe, než závisláci ve škole. Jo, tak to jsem ještě neviděl, na to se teda musím podívat. A ještě tady máme poslední zprávu od Romana a ten napsal Adam Kajumi. Některé věci kolem něj mi přijdou už fakt přes čáru. No každopádně, ten už to má za sebou, ne? Jakože tu dráhu influencera.

0: Posloucháte Fajn v 18 hodin 41 minut za Majkem Jindra a lidi, Apple nám možná chce vrátit nabíječku do krabičky k novému iPhoneu. Internetem se teď začala šířit zpráva, že nový šéf Apple chce po letech vrátit do balení iPhoneu nabíječku a klasický drátový sluchátka. Zní to hezky, co? Jenomže to není pravda. Apple ani novej CEO nic takového oficiálně neoznámili a celý to vzniklo z falešných nebo satirických příspěvků na sociálních sítích. Apple přestal dávat nabíječky a sluchátka k iPhoneu už v roce 2020, hlavně kvůli menšímu množství odpadu a uhlíkový stopě. No a to, že si já každý půl rok kupuju nový sluchátka, to už s tou uhlíkovou stopou nemá nic společného, že jo, to už je úplně v pohodě. Každopádně lidi, napište mi, jste tým Apple nebo tým iPhone a proč zrovna ta či ona značka? 724-634-634. Pojďte tady rozjet pořádný fight. Fine Drive.
1: Fine. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
8: Fajn rádio. Fajn rádio.
9: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

0: Huntrix Golden. 18 hodin 50 minut přesně, to je aktuální čas a vy posloucháte Fine. Pojďme se vrátit k našemu fajtu. Řešili jsme Apple versus Samsung a jakou značku zrovna vy preferujete. Kuba napsal Apple. Měl jsem Samsung, přešel jsem na iPhone a už se fakt nechci vracet. Jakmile to jednou zkusíš, nejde to zastavit. Terka napsala Samsung. Já si potřebuju telefon nastavit podle sebe a Apple mě v tomhletom docela omezuje. Ty jo, to nevím úplně, jak myslíš, ale asi chápu, že ten systém je možná svobodnější než iOS. A do třetice napsal Marek a ten napsal Apple. Mám MacBook, AirPody, Apple Watch, už jsem definitivně v jejich pasti. Taky jsem v jablíčkový pasti, kámo.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

0: Damiano David, Taki Taylor a Nile Rodgers, Talk to me. To je track, který nám uzavírá druhou hodinku Fine Drive. Před náma je poslední společná hodinka, kterou odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte si diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724-634-634 a za chvíli startuje odpočet.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.

0: Vraňany nabízejí.
1: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Trigger, let me blow
2: your mind. 19 hodin, 2 minuty k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu. Pojďme do plnejk, odstartujeme to 10 minutovkou podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát na iMessage, do SMSky, na WhatsApp Fine nebo na Instač. Jak je libo, každý jak chce. Hele, odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you.

0: jak bude Fajn Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: 724 634 634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. Nezapomeňte se taky podepsat, klidně napište věnování a jako první track, který máme Evičku, Farnou a Perpetu Mobile, tak já to tam rychle dám. Co tam máme dál? Dál tam máme Martin Garrix a Repeat It. Dobře, může bejt. A co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. Koukám se na to, co tam máme. Aiden, LA a Adela. OK, tak let's go. 10 minutes

0: Martin Garrix a Ed Sheeran Repeated, to je track, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí a vlastně mě vůbec nepřekvapuje, co to je. Je to Adela a 8 in LA. Na song, kolem kterého se teď spustilo naprostý šílenství, ale absolutně to chápu. Adela obsadila New York a já se moc těším na to, až vystoupí tady v Česku. Každopádně, to si dáme jako třetí track a hned potom nás čeká velký finále. Já tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali a potřebuju od vás pomoc. Potřebuju, aby někdo teď zavolal 724 634 634 a rozhodl o tom, jakým trackem tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724 634 634.
1: 10 minutes for you.

0: Adela, 8 in LA. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Jako první se dneska dovolala Silva. Ahoj Silvo.
1: Nazdar, nazdar, zdravím vás.
0: Řekni mi, jak jsi zvládla návrat do tohohle podzemního počasí, do toho podzemního režimu z toho léta?
1: No já si myslím, že ještě nás čeká teplo.
0: Zítra bude hele třeba 31 stupňů.
1: No však právě.
0: Takže to je pohoda, ale pak už to nepůjde jenom dolů, bude to 20 níž a níž. Takže, ale zatím jsi s tím v pohodě.
1: Jo, zatím jo.
0: To je dobrý. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, seš na to ready?
1: Jasné.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Bývám poslední na party, divná doba, divný hrátky, byť se nejdou vrátit zpátky, vidím na tobě, jak nenavidíš pátky. První varianta je Kellyn a Sofian a jejich Pistácie. Pojďme na dvojku. Někdo si tady psal o Kecaj a Animal, to je varianta číslo 2, ale máme ještě třetí variantu a ta je taky z české hudební scény. Poetika a blízko. Hele, Silvi, řekni mi, jak to dneska cítíš?
1: Na trojku.
0: Tak jo, dáme tam trojku, je někdo, komu bys ten track chtěl věnovat.
1: Pro všechny fajné rádiáky a pro tebe. Díky.
0: Tak jo, pro všechny, co dneska dají trojku, tak jo. Posílám tě, krásný večer. Ahoj.
1: Dobrý, taky, ahoj. 10 minutes for you.

0: Posloucháte Fajn v 19:24 a před náma je minuta trapnosti, a.k.a. Cringe Minute. Hele lidi, napište mi, co poslední se vám, co trapného se vám v poslední době stalo. Klidně na prásky jde svýho kámoše, mámu, tátu, dědečka, babičku, je to úplně jedno. Hlavně, ať je tady trapno. Posílejte mi trapný storky na 724-634-634. Fakt se toho nebojte, posílejte to.
1: Fajn Ride. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.
2: Fajn. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Posloucháte Fajn v 19 hodin 34 minut. Tohleto byl Hozier a Nobody Soldier. Pojďme na naši oblíbenou minutku. Cringe minute. Je to tady, před náma je minuta trapnosti a dneska se o svoje trapno podělil Jirka. Ten mi napsal: nedávno jsem měl rande a šli jsme spolu do kina. Všechno bylo v pohodě, povídali jsme si a pak jsme si sedli do sálu, jenže já jsem chtěl být frajer a dát ruku kolem ní. Jenže jsem se nějak blbě natáhl a místo kolem ní jsem jí úplně omylem sáhnul na prso. Já jsem se tak lekl, že jsem okamžitě řekl pardon a zbytek filmu jsem jenom čuměl před sebe a ani jsem se neodvážil pohnout. Hele, absolutně chápu, každopádně udělat ten první krok, to se mega cení. Hey. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: Jax Jones, Where Did You Go? Pohodinový track, který nám dohrává v 19 hodin 41 minut na Fajnu a čas naší společný tří hodinovky na Fajnu se pomalu, ale jistě krátí ke svýmu konci. Ale do té doby si dáme třeba ještě tenhle ten bangra. Malcolm Todd a Earrings. Hele, Malcolm Todd, absolutní frajer, který začal dělat hudbu během covidu, v podstatě sám ve svém pokojíčku. Naučil se hrát na kytaru a začal tam tvořit svoje první songy a aby měl na muziku pořádný money, tak pracoval v Cold Stone Creamery, takže přes den dělal zmrzliny a pak šel domů dělat hudbu. Absolutně miluju, skrze zmrzliny dělat hudbu, to je naprosto geniální, každopádně stejně tak láhodná je tahle ta písnička Earrings. Pojďme si ji dát už za chvilku tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Tak jo. Kdyby vám to doteď nedošlo, tak já se s váma loučím. Normálně to tady valím a jdu domů. Hele, díky za neskutečnou tříhodinovku. Opět jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Zítra to bude taky nabitý. Slyšíme se opět od 17 do 20 hodin. Já se s váma pro dnešek loučím, ale s fajnem zůstaňte, protože po mně Next Generation a tady už jsou připravený kluci ze Sakai Club, který se s váma tedy dají necelou hodinku na fajnu. Protáhnou vás do svého Sakai rapového klubu. Je to strašně zajímavý, dejte si to. Jsou to tracky, které jste třeba ještě nikdy nikde neslyšeli. Tak si to dejte. Za mě už jenom ty dvě slova. Papa lala!

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.

0: Čauko, čauko, doufám, že máte pěkný podvečer. U mikrofonu Martin ze skupiny Sakai Club. Slyšíme se už po několikáté tady na Fine Radio. No a já mám tady vedle sebe svého kolegu, který se jmenuje Libor.
1: Zdravím.
0: Je to kolega právě z té zmiňované kapely Sakai Club. No a my dva vás následující hodinku zavedeme do našeho hudebního světa. Jsme velcí hudební geekové, hudbu milujeme a poslechneme si nějaký zajímavý věci, co se za poslední měsíce udály. Začneme ale naší písničkou a to se jmenuje Do crowdu vlezem.
2: Next generation. Yeah. Something brand new. New music.

rezort, decentním jídnou spít a tyzo. Vyrážím s bratrama, kde jsou, tuhle noc flipnu jako double SO. Miluju lidi, co mají jsou, nenávidím tvrdý mačo, zdám si se salsou. Rejvy, když zpíváš tou masou, rejvy, když pulzuješ, sejdou jít basou.

mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Tornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stupů na zem. Každý rok se mě ptá, co budem dělat na jaře, a já, že březen, do crowdu vlezem. Březen.

pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Zornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stropů na zem. Každý rok se mi ptá, co budem dělat na jaře, a já že...

0: abyste doposlouchali písničku Do kraudu vlezem. My jsme skupina Sakai Club, posloucháte Next Generation na Fajn Rádiu. Naproti mě sedí Libor, můj kolega z kapely, kterého bych se chtěl zeptat. Libore, přijde ti teď ten začátek toho září, takový depresivní, a to období upřímně jako fakt nemám rád. Jak to máš ty?
1: Já mám rád, že ještě vlastně jsou Persejdy v září, takže to je jako fajn podívaná. A zároveň nemám moc rád ten letní čas, takže já se naopak jako, já jsem plný jako těšení na to, že se ten čas zase posune na ten zimní, který mi víc osobně vyhovuje. Jak to máš ty?
0: On ten zimní je vlastně přirozenější, že? Pokud se nepletu.
1: Myslím, že jo.
0: Jako pro člověka. No, já to období nějak prostě nevím, já to jako nedávám. Já vždycky na konci se nachytnu depku a prostě léto, jako i to letošní bylo strašně skvělý, povedený, jako mohl bych zmínit spoustu věcí, ale možná už bys mohli byli moc ukecení, takže pustíme další dvě písničky. Ta první se jmenuje No Idea od Dona Tolivera, no a ty si vybral What Kind of Music od Jordana Raka, je to teda remix. No a nebojte, k tomu letu se ještě vrátíme. Turn.

0: mikrofonu vás zdraví skupina Sakai Club a teď bychom se chtěli pobavit vlastně o našem Bulharsku, protože jsme letos udělali takový nový koncept. Vyrazili jsme společně do Bulharska. Ptáte se, proč do Bulharska, tak protože náš producent, dá se říct, že je Bulhar, tak nám to přišlo jako hezký ho vlastně vyvést do jeho domovské krajiny a taky umí bulharsky, takže to byla jako velká pomoc.
1: Shadow Drainerovi zdravíme na pražský Žižkov.
0: A pronajali jsme si takovou vilu, postavili jsme si tam studio a strávili jsme krásný týden natáčením a nahráváním nové muziky, což bylo moc fajn.
1: Dokonce jsme tam natočili něco jako videoklip, taky doufáme, že to třeba do měsíce vydáme, té práce spousta. Během leta jsme to zažili mnohem víc, já jsem třeba byl na festivalu Pohoda, která byla samozřejmě v Trenčíně, a Pohoda je tam vždycky, ten festival je fantastický, ale to tam byly Gorilla jako headlineři. No a následující písničku jsem vybral právě od nich, jmenuje se Andromeda. Libor, ten vybral písničku od Rufus du Sol, na které si doufám v následujícím roku zajde, minimálně mu to přeju, a ta se jmenuje In the Blue.

Next generation.

0: Posloucháte Next Generation na Fajn Rádiu, u mikrofonu skupina Sakai Club, konkrétně Martin a Libor. Toho bych se rád zeptal na to, co teďka poslouchá. Dlouho jsme se o hudbě nebavili, dříve to bylo zvykem, nevím, co se stalo v našem stavu, ale kamarádském samozřejmě, ale co pak tě teďka baví? Doporuž mi něco.
1: Můžu doporučit parádní českou novou desku, jmenuje se Barevná továrna od skupiny Mořední a stojí za ní spousta muzikantů, především Marcin jako autor a Lukáš jako producent, Lukáš. A myslím, že ta deska fakt stojí za poslech a určitě, kdo má rád trošku alternativní českou muziku, tak si tohle užije.
0: Komu se líbil David Stipka, tak rozhodně doporučuji, není tajemství, že Mořední jsou naši kamarádi, zdravíme do Ostravy a zároveň do Prahy, je to taková široce rozkročená kapela. No a v následujících měsících čekají tě nějaký koncerty, jdeš někam?
1: Čekají, jeden jdem spolu a to nechám říct tebe a ten druhý já jdu v lednu na J. Bernarda, což je takovej belgický pop. Vlastně kdo znal skupinu Baltazar, tak ta se rozpadla. J. Bernard je jeden z těch frontmenů, který teďka vydává nové album a moc se na to těším, protože to je něco, co nás jako zvukově strašně, strašně baví.
0: No a ten druhý koncert, který jsi měl na mysli, tak to jsou fantastický irští fondy z DC, kteří teďka předláží cestu do první popové a rockové ligy vůbec jako světového kalibru. Posíláme tyhle dvě kapely, čili fondy z DC a J. Bernard.

0: naše hodinka tady na Fajn Rádiu v rámci pořadu Next Generation se Sakai Clubem, což jsme já a Libor, se blíží ke konci. My bychom vás chtěli pozvat na koncerty, které se budou konat teďka na podzim. Za propambu máme podzim plnej, snad jako jsme ještě nikdy neměli, takže je obrovská radost u nás v kapele. Těšíme se, až objedem tuhletu republiku. 21. září jsme v Brně, 23. a to je hodně důležitý, to si zapište, protože v Praze budeme hrát na showcaseový akci právě Fine Radia, kde bude showcaseová akce s názvem Next Generation, kde budou hrát právě interpreti, který znáte z těch večerních hodin, kdy vám mluví o svý muzice. No a na tuhletu akci se nedá dostat klasickým způsobem, tedy koupí lístku, ale když si načtete, pokud jste na týhletý sociální síti na Discordu, tak tam najdete skupinu Next Generation a pokud se nepletu, tak nějaký způsob dostání lístku tam je. Pokud by vám ale náhodou nevyšla ta Praha 25. jsme v Českých Budějovicích, 2. října v Kutní Hoře, 3. v Jablonci a tak dále, všechno je ostatně na našem Instagramu. Ty chceš něco říct?
1: Končujeme v Olomouci. Ještě máme další koncerty, ale na které se hodně těšíme, tak je 31.10. v Olomouci v S-klubu.
0: S-klub už po druhé během tohle roku, tam se teda těším extrémně. A tuhle tu naši hodinku zakončíme, aby jsme vás trochu naladili na naši show dvouma našima songama. Tím prvním je Blanket, tím druhým I Like Bitter Drinks and You.
2: Next Generation.
3: Next Generation.
4: Večerním blanketu je ten mal tém od nich hud, na dalším svém a pod.

0: Od mikrofonu se loučí skupina Sakai Club. Pokud se vám naše muzika líbila, tak určitě budeme rádi, když nás budete sledovat na Instagramu nebo na YouTube. Máme videoklip k Blankitu a I Like Bitter Drinks, chystáme sérii Real Sec, takže pokud se vám to líbilo, budeme rádi, když se podíváte i na nějaký vizuální věc, co k tomu připravujeme.
1: No úplně nejlíp to bude v tom případě, když 23.9. dojdete do Cargo Gallery. Oni tam sice nedají koupit lístky, to je trochu tím, že vás tam zvu, ale když se přidáte v Discordové skupině Next Generation toho četovacího okýnka, tak údajně byste se tam měli nějakým způsobem dozvědět, jak se na tu akci dostat. Je tam omezená kapacita, budou tam přesně artist Next Generation, který dlouhodobě Fine Radio podporuje a já doufám, že se tam uvidíme. No, nezbývá se rozloučit.
0: No, myslím, že ti z vás, kteří právě teď poslouchají, tak to znamená, že jste lidi, kteří podporují mladé začínající skupiny, což je od vás moc hezké a my doufáme, že se vám to jednou jako vynahradí, že budete moc říct, jo, ty jsme tehdy poslouchali na Next Generation.
1: Já ještě radši než to slovo podporuji mladý umělce, mám rád jako hledaj nový mladý zajímavý umělce. A já věřím, že na Fine Radio tady Next Generation je hodně. Neříkám, že jsme to my, to jo, necháme na vás. My moc krát v každém případě děkujeme, že jste nás dneska poslouchali a zase za měsíc.
0: My jsme Sakai Club, mějte se.
1: Čau, čau. Next Generation. Fine.

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz. Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right,
9: Fine.
10: Vítej mezi náma, naše otcové soudu.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. All the hits.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Yeah. All the hits.

0: hity Tyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn. Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soulsos.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

Here we go. Here we go.

0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. I love the summertime. Fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
0: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot. Vždycky

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: All the hits.

0: Meteky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Bratku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: hráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.